Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Hit Parády. Novinky Hit Parády.
1: Příjemný poslech a skvělou náladu vám přeje Free Radio. Hlásí se Lukin a přináším novinky z hitparády. Novinka číslo 1, Fire a Alexandra Sten. Novinka číslo 2, Shades of Blue a John Summit. Třetí novinka hit parády KGB a slovenská Adela. Čtvrtá novinka hit parády Encore, Big Dreamers a Norma.

0: ukázky aktuálních novinek, Zitparády 107, Fríčka, hlasování probíhá non-stop na adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
1: Hello, darkness, my old.

0: Happy, meet me in Europa.
1: Nevaž se, rozvaž se.
2: Jara teatra, ty rá teatra.
1: Popokate peto.
2: Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka.
1: Trénuj s námi a mluv plynule.
2: Každý všední den po 13. hodině.
1: Nevaž se, rozvaž se.
3: Za mě nevyslážu, to je jazyčisko.
2: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Gotta get the love non-stop, yo.
1: Chcete potkat šampiona? Dorazte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
2: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

hotovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Pryč DPH! Pryč DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: Datart pořádá Maxi Výprodej.
9: Cože? Maxi Výprodej?
8: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Když jsme byli mladí, byli jsme chudí. A po letech dřiny jsme dosáhli toho, že už nejsme mladí.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Gold Show, Kygo, Parson James. Dobré ráno, 6.53. Aktuální čas.
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Jdeme to rozjet, přátelé. Polovina týdne, středa s datem 13. května. A Roman s vámi na 107 FM až do 11. dopolední. Teď ze startu, hned brzy z rána, pojďme mrknout, kam se dá vyrazit.
2: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. A hru Držím ti město uvádí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
0: A jdeme rozjet proud skvělé taneční muziky na jediném opravdu tanečním rádiu v Brně, a to jsme my, Free Radio 107 FM. Gabry Ponte a Mauricio Bucalo za chvilku. Hrát bude novinkový Rehab a Izzy Bizu. A taky Una Bomber Buono. Za chvilku budeme gratulovat, koukneme na kalendárium, ať máme trochu přehled, co zajímavého přináší dnešní den, 13. květen.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
1: Tak jdeme gratulovat. Pojďme se podívat, kdo pak dneska slaví svátek. Přátelé, druhý zmrzlý mužík, jak se jim říká včera pankrát, dneska servác. Servácům všechno nejlepší, posíláme pozdrav. Kolik jich najdeme celkem v republice, vidím 5 kousků. Nejvíce v Brandýse nad Labem, v Praze jeden, Vysoké Mýto a Otrokovice taky po jednom kousku. V Brně nemáme, to se dá dělat. Každopádně všechno nejlepší.
0: Pohled do minulosti. Kalendárium Free Radia.
1: A jdeme taky mrknout, co zajímavého se událo. Dnes 13. května. V minulosti je tu kalendárium, tak vítejte. Roku 1736. V Brně se konal první historicky zdokumentovaný ohňostroj. Uskutečnilo se ke korunovaci milostného obrazu Panny Marie svatotomské. Roku 1894 v Karlových Varech byl otevřen nově postavený luxusní Grand Hotel Pub. Nebo Pub, ano, Pub. Roku 1945 proběhlo obnovení činnosti Židovského muzea v Praze. Mrkneme i do roku 2001. Český reprezentační tým po třetí po sobě se stal mistry světa v ledním hokeji. A ještě koukneme do roku 2006. Předsedou ČSSD se stává Jiří Paroubek. Roku 2009, tento den 13. května, ještě taky vznikla populární počítačová hra Minecraft. Narozky slaví herečka dabérka Zuzana Slavíková, Lenka Černá, to je házenkářka česká, československá, a taky britský herec, muzikant a model Robert Pattinson. Pattinson, ano. Gratulujem. Posíláme pozdravy, pokud máte i vy nějaké důvody k oslavám, tak se připojujem. Gabry Ponte, Mauricio Bucalo k tomu, hrát bude Kesha, Becky Hill a Una Bomber.

0: no. Tohle je una bombéra tady u nás. 7 hodin 29 minut. Čerstvé zprávy opět připravuje Katka, za chvilku doprava počasí, mrkneme i do Brna, co nového, tohle všechno nás čeká. Tak buďte s námi, aktuální informace, které se vám rozhodně budou hodit, jsou před námi, tak nastražte uši.
1: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Jsou tu zprávy, vítejte. Vodařskou ulici v Brně Horních Heršpicích včera policisté na několik hodin uzavřeli kvůli stavebnímu jeřábu, kterému se nalomilo rameno. Policie evakuovala několik desítek lidí z okolí, včetně 61 dětí ze školky. Jeřáb se následně podařilo rozebrat za pomocí 3 dalších jeřábů. Zpráva Národního parku České Švýcarsko zjišťuje přesný rozsah škod po požáru v oblasti Chřibské. Předběžně odhaduje, že škoda způsobená ohněm a náklady na zásah, které hradila, budou dohromady 15 až 20 milionů korun. Americký prezident Donald Trump na svém účtu na sociální síti True Social zveřejnil mapu, na níž je Venezuela znázorněná jako 51. americký stát. Stalo se to jen krátce poté, co dal najevo, že by z Venezuely americký stát udělal. Tato jeho americká země má největší zásoby ropy na světě. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii, které bylo v závěru za stavu 3-2 předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí zápasy musí odehrát bez diváků.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jak to vypadá s dopravou? Omrkneme v tenhle ten okamžik. Pozor si dávejte. Porgesova ulice, je to na křižovatce s ulicí směrem na Královo pole, tady bourala 2 osobní auta v levém pruhu. Počítejte se zdržením a kratší kolona. Je to Porgesova u sjezdu na Křižíkovu. Opatrně. Ještě se jdeme podívat na D52, je to za sjezdem na Modřice, 5,5 kilometr od Pohořelic na Brno, blokuje provoz dopravní nehoda 3 osobáků, kolona má asi 4,5 kilometru. Problém na D1, 184. kilometr směrem na Brno, za sjezdem na Rosice došlo tady k dopravní nehodě, počítejte se 4-kilometrovou kolonou a koukneme do centra Brna, vidím Olomoucká ulice za čerpací stanicí MOL směrem na Pisárky, tady havarovalo osobní auto, stojí po nehodě. V pravém pruhu začíná se tvořit kolona, tak šťastnou cestu.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Aktuálně se nám teplota v centru Brna příjemně zvedá. Měříme tam 7 stupňů. Odpolední maxima by měly ukázat dnes 15, možná i 17 stupňů.

0: Něco nového v Brně.
1: Jedna chladná novinka. Proč říkám chladná? No, místo, které bude sloužit k příjemným chvílím k ochlazení v těch parných, horkých, teplých dnech v létě. Ano, o čem mluvím? Přátelé, ochlazení v letních tropických teplotách najdou Brňané zanedlouho na brněnském Halasově náměstí. Několik let nevyužívané brouzdaliště u multifunkčního sportoviště TJ Tesla Brno a tamního obchodního domu pracovníci aktuálně modernizují. Vznikne z něj mlhoviště podobné oblíbenému místu na Moravském náměstí, kterému lidé začínali přezdívat Brněnské moře. Tak budeme mít Brněnské moře číslo 2. Krásný brouzdaliště a jsem zvědav, jak to bude vypadat. Neměli peníze na opravu, tak místo pronajali, protože brouzdaliště a přilehlé plochy patří tělovýchovný jednotce právě Tesla Brno. Tak na rekonstrukci neměli zástupci spolku potřebné peníze, proto se rozhodli pronajmout toto místo. A tady právě v rámci toho pronájmu teď krásná rekonstrukce brouzdaliště a otevření pro veřejnost. No, máme se na co těšit. Nový moře v Brně.
0: Free Radio. Tvý brněnský rádio.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou

0: Google Play. Tak na co ještě čekáš? Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
1: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Říkám si, proč si nedat dublík takhle brzy po ránu. 7.49, tohle je double. Double fríčka. Dvakrát po sobě Pink a Secrets, pojďme mrknout, kdo pak zareagoval na double. Kdo pak je na telefonu, dobrý den.
1: Ahoj, Petr.
0: Petr, na cestách, slyším. Kam máš namířeno, Petře?
1: Špatně. Bohužel do práce po D1, takže...
0: Bohužel.
1: Na parkoviště.
0: Proč bohužel?
1: Protože mi to hlásí nějaké 40 minut.
0: Jejda, aha.
1: Na 10 kilometrech, takže no dopravní zpravodajství.
0: Dopravní zpravodajství, no a prosím tě, když už teda tak trošku podrobněji, kde pak? Kam pak máš namířeno po D1?
1: Od 168.9 křížů směr Brno.
0: Jejda.
1: Směr Brno, tak to tam, ještě tam nejsem, ale Google nebo Waze hlásí, že tam budou nějaké problémy.
0: Oni totiž všichni chcou do Brna, že jo?
1: Tak,
0: já ti musím pogratulovat, ať to nezakecáme. Voláš na Double Pink Secrets dvakrát po sobě a ty máš u nás super poukázku, se kterou si můžeš užít parádní zábavu, nejenom ty, ale i kámoši. 2 hodiny kulečníku, Kohoutovice, Yellowfish klub, tam si můžeš zahrát a k tomu ještě pizza gratis. Může být?
1: Super, děkuji.
0: Nemáš zač. Měj se krásně a vydrž na telefonu, prosím, nepokládej. Přátelé, takhle vypadá double a může se objevit opravdu kdekoliv, kdykoliv. Vidíte, že i takhle brzy po ránu.
2: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Zpátečka Free Radio.

0: DJ Saš. Za námi je rok 1996, 7 hodin 55 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A muzika nachystaná Gordo Rainier Zone Welt rád bude taky. Nový Chainsmokers a nebo Night Rider a TV Junkies. Roman s vámi. Až do 11. Za chvilku opět koukneme do Brna, přineseme čerstvé kinonovinky a prozradím, o co dnes ještě budeme soutěžit.
2: Free Radio. Kam vyrazit? Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, technickém muzeu nebo v ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
3: Zveme vás do muzea. Máte rádi historická auta a techniku? Tak si nenechte ujít přehlídku automobilové techniky, kterou pořádá Technické muzeum v Brně. Čekají vás historická vozidla, traktory značky Zetor, jízdy historickými autobusy i speciální výjížďka do centra Brna. Už tuto sobotu od 10 do 16 hodin v areálu muzea na Purkyňově 105. Vstupné je jednotné 80 korun a platí i do muzea. Více informací na tmbrno.cz. Tak dorazte, bude to stát za to.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Zničit radostí no marný kluka noise. One more dance. Juliet a Romeo. Máme 4 minutky po 8.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme taky omrknout, jak to vypadá s dopravou. Máme tu zprávy i od vás. Díky za to.
2: Ahoj, tady řidič Libor z Brna. Orgesova ulice směrem na Královo pole, Ivančice a tak. Je už uvolněná auta, které tam byly, zřejmě stojí na benzínce. Ahoj.
0: Díky za info. Dobrá zpráva, přátelé, po Urgesu tím pádem hlásit už nemusíme. Jdeme se podívat dále, kde máme problémy. Na D52 je to za sjezdem na Modřice, 1,5 km směrem na Pohořelice, od Pohořelic na Brno, blokuje provoz dopravní nehoda 3 osobáků. Ještě koukneme na D1 184. směrem na Brno, je to za sjezdem na Rosice. Tady máme dopravní nehodu. Dávejte na to pozor. A ještě, kdo jede do Rajce Jestřebí, tak na kruhovém objezdu odbočky na Blansko směrem od Černé hory došlo tady ke srážce osobáku a dodávky na místě policie. Dávejte pozor, kdyby cokoliv, zavolejte. Jo, a ještě pozor, v Kuřimi Legionářská ulice, je to u mostu železničního směrem do centra, tady srazilo osobní auto chodce, na místě záchranka a policisté.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Jak to vidí meteorologové, odpolední maxima 15-17, aktuální teplota v centru Brna právě teď příjemných 7 stupňů.
3: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Rádiu.

0: No, kvůli ochlazení obnovují po 4 dnech dodávky tepla do domácností, firem i institucí. Důvodem je změna v předpovědi počasí, podle které průměrná teplota klesne pod 13 stupňů Celsia. Teplárny o tom informovaly v tiskové zprávě a jak sami napsali, dodávky tepla jsou v tuto chvíli plánovaný prozatím do konce tohoto týdne. Další postup bude záviset na aktuálním vývoji počasí a prognóze Českého hydrometeorologického ústavu, uvedla městská společnost. Tak možná jste to zaregistrovali, pokud od tepláren máte teplo domova, tak jste se možná dneska probudili ne do chladného rána, ale pěkně vyhřátého. Koncem tohoto týdne se má oteplovat, koukal jsem se, že teploty celý tento týden by měly být kolem těch 12-13 stupňů Celsia, ale po neděli už by to mělo být lepší. Teploty příští týden tady sleduju, úterý už nějakých 20 stupňů Celsia, ve středu už nějakých 23.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio 107 FM.
2: Nastraž uši.

0: Teenage Junkies, Knight Rider, 8:29, pojďme na zprávy.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy, proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
6: To jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
7: Přeji pěkné ráno. Policie pátrá po 15-leté Lence Karáskové z Brněnska, nedorazila domů. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden. Následně se zřejmě pohybovala v Brně. Dívku hledá policie v režimu dítě v ohrožení. Dívka je 165 až 170 cm vysoká, hubené postavy a má hnědé vlasy a hnědé oči. Jakékoliv informace k pohybu dívky prosím sdělte přes tísňovou linku 158. Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela při včerejší razii v ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech 11 lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, dále z podvodu, padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků, přijímání úplatků a podplácení. Francouzští specialisté na daňové úniky ukončili vyšetřování, které se týká českého premiéra Andreje Babiše a jeho nákupu nemovitosti na jihu Francie. K serveru Seznam zprávy to sdělila zástupkyně finančního prokurátora Národní finanční prokuratury, k jakému závěru vyšetřovatelé dospěli neuvedla. Francouzské úřady zkoumají podezření z možného praní špinavých peněz a daňového úniku. Babiš už dříve jakékoliv provinění popřel. Čeští hokejisté absolvovali po včerejším příletu do Švýcarska hned také první trénink. Kouč Radim Rulík složil útočnou trojici z hráčů, které zařadil až v neděli do finální nominace na šampionát. V elitním útoku kapitána Romana Červenku s Lukášem Sedlákem doplnil Matěj Blíml.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme omrknout, zkontrolovat dopravu. Jak to vypadá v Brně aktuálně, mám tady pro vás. Stále komplikace v Půřimi, Legionářská ulice. Je to u železničního mostu. Směrem do centra, srazilo tady osobní auto, chodce na místě, záchranná služba. Počítejte s omezením a se silným provozem. Dále pak na dálnici D1 na 175. kilometru, je to ve směru na Prahu. Tady stojí v jízdním pruhu porouchaný osobák, doporučujeme snížit rychlost. Porgesova vyřešeno a ještě koukneme na D1 184. kilometr ve směru na Brno. Je to za sjezdem na Rosice, došlo tady k dopravní nehodě, počítejte se 4-kilometrovou kolonou. Hrájec je Střebí na Kruháči, tady vidím u odbočky na Blansko směrem od Černé hory. Došlo tady ke srážce osobáků a dodávky. Šťastnou cestu.
6: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Aktuální teplota v centru aktuálně měříme 8 stupňů, odpolední maxima dnes 15 až 17.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Slavou vedle sebe dva kapři, kamarádi několik let, a ten jeden říká tomu druhému v té přehradě: čověče, já mám takovej hlad, já jsem nejedl, abych zežral úplně cokoliv. Nevíš náhodou o nějakým jídle? Ten kámoš se na něho podívá a říká: vím, ale má to háček.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Ale Kygo, Ava Max, whatever. 8.38. Jmena kino novinky, Anča připravená, aby nám prozradila, na co doporučujeme vyrazit do kina, tak nastražte uši. Free radio,
1: novinky v kinech. Britský vysoce hodnocený horor Hokum. Snímek vypráví o spisovateli Omovi, který přijíždí rozptýlit popel svých rodičů do odlehlého irského hotelu. Zjistí, že kromě standardních pokojů dříve nabízel také svatební apartmá, které je ovšem nyní uzavřené. Údajně jej totiž obývá čarodějnice. Znepokojivá zpráva se vetře do Omova vědomí v podobě nočních vizí a nevysvětlitelných úkazů. Nebo je to snad sama čarodějnice? Tak to se dozvíte na novém hororu Hokum.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

ho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.

0: Kuchyně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
8: Free Radio 107.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio.
3: Free Radio.
2: To

0: Don't be afraid, Mr. DJ Tonka. 8 hodin 55 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A těsně před 9, kdy vám budeme prozrazovat vše nové od strážníků Městské policie Brno, koukneme taky za státní policií v hodince plné krmi zpráv, tak se pojďme podívat, kam se dá ještě vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Hezkou středu, zveme vás dnes do divadla. Hru Píšu ti, píšu, nabízí divadlo Radost v 18 hodin. Hru Darwin and Company nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
4: Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, technickém muzeu nebo v ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
0: Tohle je řezba novinka Eyelid, za chvilku vám ji budeme hrát. Další novinka, topic Becky G, Sorry Papi. A bude to taky ATB Hold You k tomu, krimi zprávy už za chvíli.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Jdeme mrknout opět na dopravu. Dopravu mimo jiné děláte i vy prostřednictvím našeho telefonu nebo taky aplikace Free Radio, tak si ji nainstalujte. Na 3 kliky se tam s námi můžete spojit. Pojďme se podívat, jak vypadá aktuálně provoz. Kuřim, Legionářská ulice. Je to u železničního mostu směrem do centra. Tady je havárka, osobák tady srazil chodce. Na místě zasahují záchranáři a policisté, tak velmi opatrně. Mrkneme ještě na D1, 175. kilometr směrem na Prahu. Tady stojí v jízdním pruhu porouchané osobní auto, doporučuji ubrat rychlost. Na příjezdu do Rájce Jestřebí na Kruháči je to odbočky na Blansko směrem od Černé hory. Tady došlo k havárce osobáku a dodávky. No a dále D1, 184. je to směrem na Brno za sjezdem na Rosice. Dopravní nehoda, je tady asi 4-kilometrová kolona a už by to mělo být snad průjezdné. Já kouknu ještě na Waze, tady už se to řeší docela dlouho. Od Prahy na Brno vidím, že no, stále ta kolona tam je, tak na to dávejte pozor, ale dopravní nehoda už by tam být neměla, tak snad je to v pohodě. Kdyby cokoliv, klidně nám zavolejte nebo přes apku namluvte zprávu. Díky.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Pankrát, Servác, Bonifác. Ochladilo se. Ale naštěstí žádné mrazíky, alespoň teda tady u nás v Brně. Aktuální teplota se pohybuje kolem 9 stupňů Celsia. Odpoledne by měla rtuť teploměru vyšplhat na 15-16 stupňů. Jinak v noci teploty kolem 6. Zítra teplota 12, maximálně 14. Oteplovat by se mělo začít příští týden v úterý a ve středu. To by teploty mohly opět ukázat příjemných 20 stupňů Celsia. Čtvrtek, pátek, sobota a neděle tady vidím potom dešťové přehánky a zataženou oblohu.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
4: Neptunika a

0: in my living room.
1: Mama in my living room. I gotta
2: Lama. Lama in my living room, tohle byl Aaron Čupa a Little Sis Nora. 11:30 po 9. jdeme na čerstvé krimi zprávy. Pojďme za strážníky městské policie Brno. Podíváme se na případ, který nám prozradí.

0: na telefonu pan Václav Kadraba, mluvčí strážníků městské policie.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká linka.
2: Hezký den všem posluchačům. Sáhnout si na vlastní život zřejmě chtěl v noci na pondělí mladý muž v Líšni. Balancovat ho na mostě na tramvajovou trati viděl svědek, který raději vytočil linku 156 a informoval strážníky. Operační středisko městské policie tam proto okamžitě vyslalo nejbližší hlídku. Muže odpovídajícího popisu našli strážníci opodál. Naštěstí už nebyl v přímém ohrožení a neměl ani žádná viditelná zranění. Strážníkům ale přiznal, že skutečně pomýšlel na sebevraždu, a to skokem z mostu. Hlídka se snažila 19-letého muže uklidnit a přesvědčit ho, že jsou i jiné varianty, jak se s tíživou situací vypořádat. Mezitím dispečery městské policie kontaktovali mladíkovi příbuzní, kteří o něj měli obavy. Po provedení dechové zkoušky, která vyvrátila, že by byl posilněný alkoholem, zamířil mladý muž po prvotním vyšetření sanitkou do psychiatrické nemocnice. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech Free Rádia.
1: Roman Koloděj, Free Rádio. Free Rádio. Free Rádio.

0: Channelom The Island, další krimi zprávy, tentokrát přátelé od brněnských kriminalistů. Policisté se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po 15-leté dívce. Už věřím tomu, že ta zpráva kolem vás minimálně šla třeba na internetu nebo i od nás vysílání. Pojďme se podívat, jaká výzva to je. Více už brněnští kriminalisté.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká linka.
2: Policisté se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po 15-leté dívce. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden ve středu, kdy telefonicky sdělila, že jí ujel autobus a přijede pozdějším spojem. Domů však již nedorazila. Dle dosavadních informací se měla poté pohybovat ještě v Brně. Policisté prověřili všechna místa, kde by se dívka mohla zdržovat, ovšem s negativním výsledkem. Co se týče popisu dívky, je vysoká asi 170 cm štíhlé postavy. Má světle hnědé vlasy po ramena. Na sobě měla růžovo-fialovou mikinu, světle modré rifle, černo-červené tenisky a batoh. Vypadá starší, přibližně na 18 let. Jakékoliv informace k pohybu či pobytu uvedené dívky sdělte neprodleně přes tísňovou linku 158.

0: All You ATB na Free Radio, 9 hodin 29 minut, pojďme na zprávy.
1: Pryč DPH, pryč DPH!
2: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
8: Jsou tu zprávy, vítejte. Budařskou ulici v Brně Horních Heršpicích včera policisté na několik hodin uzavřeli kvůli stavebnímu jeřábu, kterému se nalomilo rameno. Policie evakuovala několik desítek lidí z okolí, včetně 61 dětí ze školky. Jeřáb se následně podařilo rozebrat za pomocí 3 dalších jeřábů. Správa Národního parku České Švýcarsko zjišťuje přesný rozsah škod po požáru v oblasti Chřibské. Předběžně odhaduje, že škoda způsobená ohněm a náklady na zásah, které hradila, budou dohromady 15 až 20 milionů korun. Americký prezident Donald Trump na svém účtu na sociální síti True Social zveřejnil mapu, na níž je Venezuela znázorněná jako 51. americký stát. Stalo se to jen krátce poté, co dal najevo, že by z Venezuely americký stát udělal. Tato jeho americká země má největší zásoby ropy na světě. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkonzumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii, které bylo v závěru za stavu 3-2 předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí zápasy musí odehrát bez diváků.
7: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout dopravu. Pozor si dávejte na dálnici D2 na 11. kilometru. Je to směrem do Bratislavy. Tady narazilo osobní auto do dopravního značení. Zatím se kolona netvoří. Řečkovice, Banskobystrická, Kořískova. Tady vidím bouračku dvou osobáků. Místo je průjezdné opatrně. Další komplikace už nemám nahlášené. Akorát pozor na D1 175. Ještě mělo by tady stát porouchané osobní auto směrem na Prahu. Kdyby cokoliv od vás volejte, jinak počítejte s dlouhými kolonami. Koukám se na dálnici D1 exit 201 Brno Slatina. Tady máme kolonu od Prahy na Brno, taky od Rosic od 178. kilometru, taky kolona kamionů v pravém pruhu.
7: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 10 stupňů venku, odpoledne 15, 17, zataženo by mělo být, ale po ránu svítí sluníčko, odpoledne se zatáhne. Čtvrtek, pátek, sobota, neděle, potom přehánky. Maximální teploty během dne by měly ukázat nějakých 12 až 14 stupňů.

0: Fajn, tak buď u toho.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
10: A my pokračujeme dál na Free Radio. Co nás čeká už za chviličku? Soutěž o dva volné vstupy do akvaparku Kohoutovice v rámci tajemného filmu. Film už je nachystaný a už mi nebrání nic, abych vám po 10. dopolední mohl prozradit první nápovědu. Tak buďte s námi a soutěžte.
11: Tajemný film už za chvíli.

0: Praise You, Bad Boy Slim, 9.54. Přesný čas, za chvilku tajemný film.
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Skvělá muzika, připravená Anet Fab za chvilku. Federikovská Ostram.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
0: A těsně před 10:00, to pojďme rozjet. Za pár minutek prozradím první nápovědu. Nápovědy budou celkem 4 a hlavní výhra 2 lupeny do akvaparku Kohoutovice. A to se vyplatí.
6: Free Radio 107 FM.

0: film. Tajemný film. Na
1: jdeme na nápovědu první z tajemného filmu. Tak, přátelé, dneska tady mám pro vás specialitku. Budeme hledat pohádku. Pozor, není to jen tak ledajaká pohádka. Československá fantasy hororová pohádka. A tahle ta pohádka se natočila v roce 1978. Tohle je nápověda první. Za chvilku další, teď přehled nejnovější hitu bude Andy Dust, Federico Scavo a zahraje i Minelli. Ram pam pam.
0: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio. Hey,

0: film. Tajemný film.
1: Jdeme na tajemný film, přátelé, dobře poslouchejte. Já vám prozradím, že tenhle ten film jsme poprvé v kinech mohli vidět 1. dubna roku 1979. To vstoupil do kin. Mládeži byl přístupný a v celku, ale je to pravda, z vlastní zkušenosti vím, že v období Vánoc je tenhle ten film zařazován do právě playlistů všech televizí. Film, který si nejvíce lidé spojují s Vánocemi, i když je to horor. To je docela zvláštní, že? Je to taky jeden z filmů, který hodně vyděsil, vzhledem k tomu, že je to horor. A film se natáčel v Litoměřicích na zámku Ploskovice a točilo se i v prostorách znojemského podzemí. Tohle nápověda druhá. Třetí dáme za chviličku.
0: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

Jane House Get Rummies S Up 1020. Není čas ztrácet čas, pojďme na nápovědu číslo 3. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Co vám mohu prozradit, přátelé? Můžu vám říct, že ve filmu jsou použity stejné dekorace a kostýmy jako ve známém snímku Pana a netvor. Tohle je jedna z dalších nápověd. Třetí nápověda. Dokonce ve Francii vyšla v roce 2022 sběratelská edice filmu na Blu-ray, to bylo to vlastně Blu-rayko, DVDčko a knížka, a film byl nově naskenován právě na Blu-ray ve Full HD, zvuková stopa, a byla tam zvuková stopa francouzská a česká a francouzské titulky. Byla oblíbená tady ta pohádka hororová ve Francii. Tak, tři nápovědy stačí, čtvrtou zase po zprávách.

0: Ventura, doufám, že jste si natresali trošku na probrání před pravým polednem, který teda ještě nějakou chvíli potrvá, 10 hodin 30 minut, půl 11 je tady, ale uteče nám to jako voda. Příjemnou muzikou, která bude následovat, DNC Offenbach, teď ale čerstvé zprávy.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Pěkné dopoledne. Tanečním představením v Janáčkově divadle a novocirkusovým vystoupením Pod širým nebem včera začal 17. ročník festivalu Divadelní svět Brno. Potrvá do 24. května a na programu je 90 představení a dalších akcí. Festival pořádá Národní divadlo Brno ve spolupráci s dalšími scénami. Nabízí činohru, tanec i představení pro děti. Průměrná cena poledního menu v českých restauracích v dubnu poprvé přesáhla 200 korun. Platí to hlavně pro velká města. Za oběd tak lidé platí průměrně o 6 korun více než před rokem. Nejnovější průzkum ukazuje, že pro průměrného zákazníka v Česku zůstává rozhodujícím faktorem cena. Odvolací soud v italském Bari uznal rodičovský vztah mezi dítětem a třemi dospělými. Díky rozsudku, který nabyl právní moci, má tak dítě tři rodiče, dva otce a jednu matku. Podle organizací na podporu práv LGBT lidí se jedná o přelomové rozhodnutí v zemi, která má k rodičovským právům stejnopohlavních párů spíš konzervativní přístup. Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátů jsou outsiderem. Češi Francii naposledy porazili v roce 2008. Od té doby prohráli 7 vzájemných zápasů. Utkání začne ve 20 hodin. Odveta je na programu v neděli v Orleans.
3: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Pojďme omrknout, jak vypadá aktuálně doprava. V Brně měl by být klid už snad. D1 od exitu 201 Slatina dobrý, v pohodě, průjezdný. D2 taky už se rozjela. Drobná kolona v centru Brna kolem zvonařky na Dornichu, taky křížová Poříčí. Tady vidím, že se nám to trošku štosuje. Moravský náměstí taky chviličku postojíte. Na D2 na 11. kilometru směrem na Bratislavu tady narazilo osobní auto do dopravního značení. Ještě stále je tam policie. No a v Kuřimi legionářská, koukneme do té Kuřimi přes aplikaci Waze, jestli náhodou ještě tam není v řešení ta dopravní nehoda osobního vozidla, které srazilo chodce. Už by to mělo být v pohodě průjezdné, už je to snad vyřešený a doufám, že chodec je v pořádku. Tak to jsou dobré zprávy. Šťastnou cestu.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Aktuálně v Brně 12 stupňů, odpolední maxima kolem 15, jinak zataženo, zítra v pátek, sobota, neděle, dešťové přehánky. Teploty maximální kolem 12, 13. Au!

0: film.
1: Tajemný film. Na Fíradiu.
2: Tajemno. Jde do finiše. Tajemný film. Přátelé. Pomaličku se blížíme k poslední nápovědi. Já se tady pustím takovou hudbu. Hororovou. Ta se objevila v tomto filmu. Proč jsem tento film dneska vybral jako tajemný? Protože hudbu k tomuto filmu má na svědomí Petr Habka. A Petr Habka by dnes oslavil, tuším, 82. narozeniny. Narozený 13. května roku 1944, zemřel 25. listopadu 2014 ve věku 70 let. A tuhle tu úžasnou hudbu, hororovou, když je to pohádka, má právě Petr Habka na svědomí. Tak to bylo jednoduché dneska. Myslím si, že z nápověd by už to mohlo stačit. Teď pustíme signál a bude to na vás.
0: Tajemný film.
2: Máme odblokováno 790 107 107. Kdo zná správný film, který jsme dnes hledali jako tajemný, volá studio, prozradí a já mu nadělím dva lupeny do akvaparku v Kohoutovicích za darmiko. A to se vyplatí. Dáme vám ještě pár vteřin na rozmyšlenou.
3: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio.
5: Že by to bylo dneska tak těžký. No, co se dá dělat? Já si rád zajdu do akvaparku Kohoutovice. Přátelé, tak jdem to prozradit, ať to ukončíme. Dnešním tajemným filmem byla pohádka hororová Deváté srdce. Jenom k Devátému srdci, ale taky Pana a Netvor, už jsem tady o tom mluvil dneska, k tomu taky dělal Petra Havka hudbu. Úžasný skladatel. Sigala za chvilku Deoro, bude to taky Benny Benassi a nebo Vanguard jako zpátečka.
4: Free Radio 107

0: kilo na kulec a pizzu zadara. Double Fríčka. Poslouchej Free Radio po celý den. Vychytej dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Weekend, Eldorado, 10.57. Petra je tu, ahoj.
1: Krásné dopoledne, Romčo. Nazdar. I všem posluchačům.
0: Taky, taky. Musíme se řídit hodinky, to je prostě priorita.
1: No,
0: kolik pokud máš je? Špatný čas, chodíš pozdě, nebo brzo.
1: Nebo brzo.
0: Ale zase lepší je přijít brzo. Pojďme si to se řídit, 10.58 právě teď.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Rekneme na hity BB Rexa Fatal za chvilec. Rozstančí nás James Hype, Bobby Harvey.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
1: Když ses ale bavil o tom čase,
0: no.
1: Tak víš, co zjistili vědci?
0: Ne.
1: Že jsou mnohem šťastnější lidi, co chodí pozdě, než ti, co na ně čekají.
0: To je pravda. Já nesnáším nedochvilný lidi, to je strašný. Já bych je zabil. Saš Primavera, to máme kompletní a mám dneska nějaký hrozně rychlý prsty, člověče, mě to tady ládu, to tady jedno za druhým. Co je v pátek, tento pátek, co bude?
1: Brněnská, ne, ta je vlastně v sobotu.
0: Velký pátek.
1: Je velký pátek?
0: Pro byl, všechny ne? Hokejové fanšmeky.
1: Jo, mistrovství pátek, světa začíná.
0: V pátek hokej. Se všichni změní na odborníky hokeje.
1: Ano, budou z nás trenéři.
0: Budou z nás všichni trenéři, všichni budeme rozumět hokeji, tak jsi to měl zahrát, proč jsi to nezahrál. Tam startuje mistrovství světa, začíná mistrák Česko-Dánsko v pátek ve 20 hodin a 15 minut, přátelé.
1: Já už třeba vím, co je offside, tak já už taky můžu být chytrá.
0: No, to je vlastně, že jsi dřív v obchodě než prodavačka.
1: No jasně. Se nemůžu vlítnout do obchodu s kosmetikou dřív než prodavačka.
0: Připravují se všechny restaurace, budou montovat televize, protože to je pro ně, že jo, zlatý důl, jasné, aby mohli zákazníkům nabídnout nejenom pivečko, něco dobrýho k tomu, ale taky ten zážitek. Takže začíná v pátek mistrovství světa v ledním hokeji, doufám, že budete sledovat. I my vám budeme přes naše rádio přinášet aktuální a čerstvé informace o zápasech. Teď už Petra a bude tu s vámi dneska do 13. A já se budu těšit zítra. Zítra bude čtvrtek, tak ten si užijeme. Zase v 7 ráno, budu na značkách.
6: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Tričko stále s vámi je po 11. hodině v tuhle chvíli, hlavně já, Peťa Hlávková, máme dneska středu, Servát má dnes svátek, tak přejeme všechno nejlepší, startují nám celebritky, v nich se dozvíte, že Ondra Brhot brzo bohatý se opět rozvádí.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Neptunika a Ambrá.

0: Fajn rádio.
1: Ondřej Brzo Bohatý a jeho manželka Daniela Brzo Bohatá chvíli veřejnost napínali, jak to s jejich manželstvím je, ale podle všech možných indicií a svědectví to bylo jasné. Takže muzikant nakonec přiznal, že jako dvojice skutečně uzavírají společnou cestu životem. Důvodů může být víc, jeden z hlavních každopádně prý naznačil kamarád obou z nich. Daniela údajně toužila po dítěti, kterého se nedočkala. Teď už Bibi Rexa na Free Radio.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Soša Primavera z roku 98 na Fríčku. Jdeme na další muziku. Čechistán je Alan Walker. Taky Jubel. Zazní The Radio v podání Get Far, no a za chvíli zprávy s Peťou.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
3: Dozvíšte to jako první v Brně. Právě Free Radio.
4: Pěkné dopoledne. S omluvou a návrhem finančního odškodného přišel muž, který obtěžoval taky na indického v brněnské zoo klackem. Zvíře chtěl šťouchnout, šermoval mu větví před očima a stresoval ho. Video k události zveřejnila zoo na sociálních sítích. Po smršti kritiky muž zahradu sám kontaktoval a přiznal, že se choval nevhodně. Případ tím chovatelé uzavřeli. Opravy vozovek u nás silničáři čím dál častěji využívají moderní metodu, takzvanou recyklaci za studena. Technologie pracuje s původním asfaltem a díky tomu je rekonstrukce až o 20% levnější, rychlejší a zároveň šetrná k životnímu prostředí. Takto opravené úseky mají navíc vydržet déle. S moderní technologií dokáží silničáři opravit až 150 metrů vozovky za hodinu. Americký prezident Donald Trump zveřejnil mapu, na které je jihoamerická Venezuela znázorněna jako 51. stát Spojených států. Krátce předtím dal prezident najevo, že by z Venezuely americký stát udělal. Venezuelská prozatímní prezidentka Rodriguezová reagovala, že se nikdy neuvažovalo o tom, že by se její země stala součástí Spojených států. Český hokejový útočník Tomáš Hertl gólem a asistencí v 5. zápasu 2. kola playoff NHL proti Anaheimu nasměroval Vegas k výhře 3-2 v prodloužení. Stejným poměrem vedou Golden Knights i v sérii. Hostům k vítězství nepomohlo ani 29 zákroků Lukáše Dostála. Z vítězství se neradoval ani Jakub Dobeš. Jeho Montreal podlehl doma Buffalo 2-3. Sabres tak srovnali stav série na 2-2.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: V Brně v ulici Kamenice u křižovatky se Studentskou tady narazilo osobní auto do sloupu. Dopravní nehoda se stále ještě došetřuje. Vypadá to ale na jedinou komplikaci na Brno a blízké okolí. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, o čem by podle vás měli vědět i ostatní řidiči na cestách, volejte naše dopravní linku nebo využijte apku Free Rádia.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: V Brně aktuálně 13 stupňů, během odpoledne se nám začne vyjasňovat, ale to se nedá říct o zítřku, kdy už zítra začne během odpoledne pršet a nepřestane až do neděle. Teploty se budou pohybovat na 14 stupních. Teď Alan Walker.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Bez žen to prostě nejde. Žena byla stvořená k tomu, aby se chlapi nezbláznili štěstím.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Celebrity Show. Celebrity Show. Na Free Radio.
1: Herečka Regina Řandová prožívá náročnější období. Herečka tu můžete třeba znát ze seriálu Kamarádi Slunečná nebo z filmu Bota jménem Melichar. Tak skončila v nemocnici a následně podstoupila operaci poté, co jí praskla achilovka. Regina má za sebou už první fázi léčby, teď čeká druhá, což je hlavně rehabilitace, a pak se chce vrátit na jeviště. Komplikace před premiérou je to samozřejmě obrovská, ale díky kolegům je stále v procesu, i když je to prý takový spíš divadelní home office. Alespoň to napsala herečka, která i poděkovala nemocnici Motol za péči, tak mi hlavně přejeme brzké uzdravení.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Fajko stále s vámi, jdeme se podívat na další muziku. Přichystáni jsou Geoda Silva. Taky novinka, pro kterou můžete hlasovat v naší hitparádě Top 107, postarej se o něj, Ben. A budou to je Sebastian Ingrosso a Ryan Tedder.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degu Show se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Neverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
4: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Loran Wolf na Free Radio. Nabídka občerstvení na náplavce v Brně se od června rozroste a co se tam můžete dát, tak to se dozvíte za pár chvil.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio.

0: českou náplavku už za pár týdnů provoní výběrová káva, čerstvé pečivo i spousta dalších laskomin. Radnice městské části Brno Střed totiž v těchto dnech vybrala nové provozovatele obchodních jednotek na Rulerově nábřeží. Podniky by podle plánu měly otevřít v průběhu června, no a v uplynulých měsících se zázemí na Rulerově nábřeží rozrostlo třeba i o veřejné toalety nebo tržní místa pro prodej drobného občerstvení. Teď už Lady Gaga doučí na Free Radio.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Crazy Frog na fríčku, jaká další muzika vás čeká v následující půlhoďce? Pojďte si to poslechnout. Za chvíli Lot Padre a DJs from Mars. Budou to i Roxette a Galantis. Nebo Rio a Neko, za chvíli zprávy.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Chcete potkat šampiona? Doražte sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezkou středu. Centra měst se po nocích mění v divočino. Zvířata z volné přírody si totiž v tuto dobu troufnou i do míst, kdyby je nikdo nečekal. Dokazuje to nový výzkum, který analyzoval 150 snímků z fotopastí z Brna. U hradu Špilberku žijí jezevci, na Moravském náměstí se prohánějí zajíci a ve Vilznově lese divočáci. Sobotní incident na derby pražských S hýbe nejen fotbalovou, ale i politickou scénou. Ministr pro sport Boris Šťastný chce v reakci na výtržnosti zřídit pracovní skupinu při vládní radě pro sport, prevenci a zdraví. Hovoří se i o možnosti umožnit na stadionech používání kamerových systémů pro identifikace na základě obličeje. Ve francouzském Cannes začal 79. ročník prestižního mezinárodního filmového festivalu, který každoročně navštíví řada filmových i hudebních hvězd. O hlavní cenu Zlatou palmu se letos uchází 21 snímků. Na závěr festivalu převezme čestnou Zlatou palmu americká herečka a zpěvačka Barbara Streisand. I když ho trenér české reprezentace Miroslav Koubek zařadil do širší nominace na mistrovství světa v Americe, plzeňský fotbalista Václav Jemelka si na nadcházejícím šampionátu nezahraje. 30-letý obránce dnes totiž absolvuje operaci kolene.
3: Víme, kde to hostne. Doprava Free Rádia.
0: Dopravní nehoda, kterou jsme měli na Vídeňské, ta už by měla být vyřešená. Bourá se na ulici Havránkova, to je u Storože. Jinak to vypadá, že je to snad vše. Kdybyste přeci jenom něčem dalším věděli, o čem by měli vědět i vaši kolegové na cestách, volejte naše dopravní linku nebo využijte apku Free Rádia. My to pak mezi vás pošlem dál.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 13 stupňů máme v Brně, během odpoledne se nám začne projasňovat, zítra ale počítejte s celodenní zataženou oblohou s tím, že odpoledne začne pršet a pršet bude až do neděle. Nejvyšší denní teploty se budou až do té neděle pohybovat na 14 stupních.

Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
11: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
13: Free Radio, novinky v kinech.
14: Britský vysoce hodnocený horor Hokum. Snímek vypráví o spisovateli Omovi, který přijíždí rozptýlit popel svých rodičů do odlehlého irského hotelu. Zjistí, že kromě standardních pokojů dříve nabízel také svatební apartmá, které je ovšem nyní uzavřené. Údajně jej totiž obývá čarodějnice. Znepokojivá zpráva se vetře do Omova vědomí v podobě nočních vizí a nevysvětlitelných úkazů. Nebo je to snad sama čarodějnice? Tak to se dozvíte na novém hororu Hokum.
13: Free Radio 107.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Coolio a Gangsters Paradise na Free Radio ve 12 hodin a 56 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Jíťa Kolibová už naproti mě přichystaná, přijí krásné odpoledne.
2: Ahoj, čau.
0: Spousta typů, kam vyrazit, kam bys třeba vyrazila ty.
2: Je, někam na sluníčko bych hrozně potřebovala. Já si myslím, že jsem taková chodící bílá stěna, protože moc nestíhám jako to sluníčko, ale teďka zrovna, i když je venku zima, tak je jako pěkně.
0: Říká se dcera ředitele Vápenky,
2: ne? No, vypadá, ale já si myslím, že doslova jsi to řekla, protože můj táta je taky takový běloskvoucí, maminka naopak upálená celoročně, takže ono to tak nějak jako vzniklo, že já jsem bílá. No.
0: Ať už vyrazíte, kam vyrazíte, tak hlavně, co vám tam líbí, Kýťa vám určitě hodí pár tipů. No a my se jdeme podívat na muziku, jaká se chystá. Za chvíli už Martin Jensen na Fastboy. Bude tu i Norma Jean Martin. Nebo The Pussycat Dolls. To vše na Fríčku za pár chvil, no a já se těším zase zítra v 11.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Five More Hours na Free Radio a spolupráce Deora s Chrisem Brownem po 13. hodině. Na Free Radio s vámi Kristýna Kolibová. Doufám, že si užíváte parádní odpoledne. Pokud je potřeba ho trošku vylepšit a máte nějaký krušnou středu, tak v tom určitě pomůžeme s další muzikou. Je tady novinka Encore, Big Dreamers, taky Switch Disco a Sleep Tonight, nebo Cheat Codes a Payback. A k tomu opět společně budeme po obídku rozvazovat jazyčisko, protože většinou touhle dobou bychom potřebovali spíš nějakou siestu, dát si 20, ale my se zase rozebereme a právě to dalším jazykolamem, který tady pro vás chystám. Tak se na něj počkejte, posílám další osvěžující energické nejnovější hity a za chvíli jdem rozvazovat. Bude jazykolam.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Neptunika a Ambrose.

0: Americko-švédská spolupráce, to byly Cheat Codes, Icona Pop a Payback. A my jdeme na jazykolámek.
1: Nevaž se, rozvaž se.
0: Jazyček si dneska budeme lámat, řekla bych tak jako trochu, nebude to až tak hrozný, jenom jedno slovíčko nám dá trošku zabrat. Tady tenhle jazykolam zní takto. Bratr z břve pořád řve. Ano, slyšíte dobře, ten bratr je z břve. Jako když před řve dáte akorát b. Tak takhle jednoduchý to je, akorát břve je trošku takový divný slovo, který těžko říct, jestli existuje. Každopádně to není důležitý, v tomhle případě je potřeba si pořádně potrénovat mluvidla, trošku zase poladit tu naši výslovnost a zároveň taky svoje soustředění a svůj mozek, protože i ten samozřejmě díky jazykolamu trénujeme. Bratr z břve pořád řve. Tohle věřím, že si ani nemusíte psát, že už si to pamatujete. Bratr z břve pořád řve. A jdeme společně koukat už takzvaně do stěny, nebo já musím, protože přede mnou na počítači to je. Každopádně jdu koukat jinam, ať víte, nebo aspoň mi věříte, doufám, že to nečtu, ale teď už to budu říkat opravdu z paměti tak jako vy. Tak pojďte se mnou a kolikrát se nám to podaří za sebou, samozřejmě co nejrychleji a co nejvíc vyslovovat, ať se to zadaří. Bratr z břve pořád řve, bratr z břve pořád řve, bratr z břve pořád řve, bratr z břve pořád řve, bratr z břve pořád řve, bratr z břve pořád pořád řve, bratr z břve, pořád řve. No, tak vidíte, přátelé, nakonec to pro mě nebylo až tak těžký. Pokud vy jste si to tak jako pojali, že to je trošku náročný, klidně si to napište. Já si myslím, že jakmile se to člověk jako párkrát přečte a zmemoruje, tak ono to hnedka zase do té hlavičky a do toho jazyčku leze trochu lépe. No a bratr z břve, pořád řve, myslím si, že to patří spíš mezi ty trošku lehčí nebo takové průměrné jazykolamy. Není to úplně nejtěžší, takže to určitě zvládnete. Držte se, přátelé, hezky rozvazujte a jdeme na další hity.
1: Rozvaž se.
2: Na mě nevypadá, že to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička.

Novinka na Free Radio The Pussycat Dolls a jejich Club Song. A já jsem ráda, že Honzík mi napsal na to, jak jsem říkala, že si nejsem jistá, jestli břve něco vůbec existuje a jestli to něco znamená, nebo je to jenom pro účely jazykolamu. A Honzík píše, že břve je vesnice kousek od Prahy, tak do břve zdravíme. Zdravíme i Honzíka, díky za tohle moudro, které nás zase o něco posílilo. A aspoň víme, že jazykolamy rozhodně nejsou úplně vymyšlený, že se to vždycky váže k něčemu skutečnému. Tak ať se vám daří, bratr z břve, který řve, no a posíláme další kousek, třeba i našemu Honzíkovi. Díky.

0: Rok 2004, zpěvná Despina Vandy a jejich Wopa Wopa. Tak rok 2004 jsme připomněli, oslavili a teď pár vteřin před půl druhou pro vás chystáme něco novějšího. Bude Taylor Swift a The Fate of Ophelia. Tuhle pohodičku vystřídají taky Black Eyed Peas společně se Shakirou a Davidem Guettou. A do třetice se můžete těšit na další zpátečku z roku 95. MC Erik a Barbara. A o půl druhé už je připravená Peťa a zprávy.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Eta extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Pěkné odpoledne. Lidé pomáhají brněnské záchranné stanici, která minulý týden vyhořela. Ve sbírce už vybrali skoro 2 miliony korun. Zdeněk Machař pokračuje v práci, chybí mu ale zázemí pro ošetřovatele. O víkendu budou dobrovolníci likvidovat zbývající následky požáru. Maximální ceny pohonných hmot v Česku dnes oproti úterku klesly. Nejvyšší přípustná cena benzínu se snížila o 16 haléřů na 43 korun 80 haléřů za litr. Nafta zlevnila o 73 haléřů na 42,11 za litr. Ministerstvo financí zároveň vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby maximální povolené ceny využívali jen ve výjimečných případech. Nevšední přírodní úkaz se odehrál v srdci Paříže, kde se pod sedadlem zaparkovaného jízdního kola usadil roj až 15 000 včel. Stalo se to přímo u stanice metra vedle Louvru. Podle expertů není tento jev ničím neobvyklým. Roje se utvářejí při pěkném počasí. Přivolaný včelař roj odstranil během hodiny. Včely nikoho nepoštípaly. Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo byl blízko ke svému prvnímu titulu v saúdsko-arabské lize, ale jeho An-Nassr dostal v závěru zápasu s Al-Hilálem kuriozní gól a po remíze 1-1 si ještě na oslavy musí počkat. Jeho včerejší soupeř na něj dva zápasy před koncem ztrácí 5 bodů.
3: Víme, kde to housne. Doprava Free Radia.
0: Aktuálně v Brně dvě nehody. Jedna se stala v Gajdoševi ulici u křižovatky s Táborskou. Tady došlo ke střetu osobního auta s dodávkou a projíždí se jirním pruhem Gajdoševa u křižovatky s Táborskou. Další komplikace jsou ve Vídeňské za křižovatkou s Bohunickou směrem do centra, kde taky bourala dvě osobní auta, zasahují tam záchranáři a projíždí se jedním pruhem. Provoz je zatím plynulý, tak se na to frčí. Vídeňská za křižovatkou s Bohunickou. Další komplikace hlásíte taky za Rosicemi směrem na Brno na křižovatce na Ostrovači. Tady je taky nehoda, projíždí se jedním pruhem. Další nehoda je na D2 ve směru na Brno od Bratislavy od 11,5 kilometru. Možné drobné zdržení, auto tam narazilo do dopravního značení. A ještě dálnice D1 je to ve směru na Brno za sjezdem na Rosice. Stala se nehoda na 184. kilometru ve směru na Brno za sjezdem na Rosice. Tak tam už by to snad mělo být vyřešené, odklizené. Jinak co se týče hustšího provozu, tak hlášená Gajdoška, Tábor, kde je nehoda, tak tam se to štosuje a ještě vidím, že o něco hustší provoz je na Zvonařce. Jinak by měl být provoz v Brně plynulý.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: A v Brně dokonce kolem 17 stupňů. Na to, že jsme měli mít maxima kolem 15, tak to teda jasně převýšilo ty slíbený meteorologický maxima. No a je i více slunečné oblohy. Mělo být více oblačnosti, ale koukám, že venku za oknem je spíš polojasno. Místy tady teď třeba v centru je i skoro jasno. Tak bude to určitě dneska proměnlivá oblačnost, teplotami nakonec i takhle skoro letními kolem 17-18. Zítra ale očekávejte ochlazení. Po ránu by mělo být kolem 9 stupňů, přes den se dočkáme maxima kolem 13-14. Dopoledne by měly být přehánky, odpoledne se sice na chvíli uklidní a bude zataženo, ale k večeru se opět přehánky vrátí. Takže deštníky mějte určitě zítra u sebe a budou se vám hodit i v pátek. To vypadá, že pršet bude taky. No a takhle chladnější dny nás čekají až do konce tohoto týdne. Tak uvidíme, kde se to zase zlomí. Teď Taylor Swift, The Fate of Ophelia, taky DJ Antoine a Burza práce na Free Radio.

0: Free Radio. Burza práce.
1: A jdeme hledat policisty, policistky a taky truhláře a truhlářky.
0: Free job.
1: Hledají se policisté na zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v teritoriální odpovědnosti dálničního oddělení Chrlice. Kontrola dodržování pravidel silničního provozu, technického stavu vozidel a přepravních podmínek, včetně nákladních vozidel, řešení dopravních nehod a spolupráce s ostatními složkami integrovaného záchranného systému, práce s moderní technikou, práce ve směnném provozu, 12-hodinové denní i noční směny. Co se od vás očekává? České občanství a trestní bezúhonnost, školské vzdělání s maturitou, fyzická a psychická způsobilost, komunikační zdatnost, schopnost jednat s respektem a empatií, rychlé rozhodování a chladná hlava v krizových situacích. Co nabízí plný úvazek, plat po zaškolení od 42 tisíc korun měsíčně plus pravidelné navyšování, náborový příspěvek 110 tisíc korun. Osmiměsíční odborná příprava, právo, kriminalistika, psychologie, sebeobrana, střelba, taktika a další. 6 týdnů dovolené ročně, nárok na doživotní měsíční tu už po 15 letech služby, no a speciální řidičský výcvik. To vás čeká, přátelé, pokud se rozhodnete pro tuhle pozici. Policista, policistka, více informací včetně kontaktu na webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job.
1: A hledá se taky truhlář, truhlářka na náplň práce, výroba nábytku a interiéru na míru, práce s LTD, kompaktními deskami, masivem nebo umělým kamenem, obsluhu moderního CNC stroje, který usnadňuje a urychluje výrobu. Požadavky: manuální zručnost a technické uvažování, prostorová představivost, řidičský průkaz skupiny B, výhodou zkušenost z truhlářské nebo stolařské výroby a práce s CNC výrobou nebo montážemi. Nabízí jednosměnný provoz na plný úvazek, hrubou mzdu 32 až 40 tisíc korun podle zkušeností a samostatnosti a možnost kariérního posunu až na mistra výroby. I tuhle nabídku včetně kontaktu najdete na freeradio.cz/burza práce.
0: Free job. Free job na Free Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou, s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na

0: Pecké kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Rádio. Free Rádio. Novinky v kinech.
1: A v kinonovinkách tohoto týdne mám pro vás i hudební dokument natočený během vyprodaného světového turné, film Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour. Film přináší na velká plátna inovativní nový koncertní zážitek od jedné z nejslavnějších a nejúspěšnějších umělkyň své generace. Film v působivém 3D formátu režírovali držitelé Oscara James Cameron a Billie Eilish, tak se vydejte do kina na tuhletu hudební dokumentární novinku.
0: Pátečka Free Rádia. Pátečka Free Rádia.

0: Free Radio doznívá zpátečkový MC Erik a Barbara You Can Stop z roku 1995. Takhle našlapená zpátečka ve 13 hodin 58 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A bongola, bongo, ča, ča, ča, se společně budeme prospěvovat i po 14. hodině. Přihodíme novinku od Flowy Chlikit. A R&Bčko vystřídá taky nejnovější Felicien s kaskádou Boy You Turn Me. Dvě minutky zbývají do 14.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
0: Pomalu, ale jistě se blíží víkend a my tu pro vás máme pozvánku na brněnskou muzejní noc, která bude v sobotu, taky do Technického muzea tady u nás v Brně a pozvánky do divadla, třeba už i ty dnešní.
5: Free Radio, kam vyrazit?
6: Hezkou středu, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Festival Divadelní svět Brno uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Hru Pokoušení nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Operu Manolesko nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A představení listování.cz 13 uvádí divadlo Redu ve 20.30. Komedii Lež a ne komedie Opravdě nabízí divadlo Bolka Polívky 19 hodin.
7: Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, Technickém muzeu nebo v Ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
8: Zveme vás do muzea. Máte rádi historická auta a techniku? Tak si nenechte ujít přehlídku automobilové techniky, kterou pořádá Technické muzeum v Brně. Čekají vás historická vozidla, traktory značky Zetor, jízdy historickými autobusy i speciální výjížďka do centra Brna. Už tuto sobotu od 10 do 16 hodin v areálu muzea na Purkyňově 105. Vstupné je jednotné 80 korun a platí i do muzea. Více informací na tmbrno.cz. Tak dorazte, bude to stát za to.
5: Free Radio 107 FM.

0: Jeden party vlak nás dovezl až ke 14. hodině. Tohle je Red Foo ve 14 hodin a 7 minut k tomu. S vámi Kristýna Kolibová, začínají tipy, kam vyrazit. Vezmu vás mimo jiné třeba k Janáčkovu divadlu, kde se pro vás chystá něco speciálního. Taky na naši inline jízdu Brnem s Free Rádiem, která bude už tento týden v pátek. No a nakoukneme i na další zajímavosti. Co je dneska zajímavého? Dnes 13. května. Tak dnes je Český den proti rakovině. 30. ročník sbírky upozorňující na prevenci rakoviny, letos na prevenci rakoviny hlavy a krku. Tyhle nádory představují zhruba 4% všech onkologických onemocnění a vy víte, co bude následovat. Dobrovolníci se pohybují právě teď v ulicích po celé České republice a můžete si zakoupit takovou tu typickou žlutou kytičku od dneška až do 17. května. Nejmenší možný příspěvek je 20 korun, ale přispět můžete samozřejmě víc a veškerý příspěvek poputuje na prevenci, poradenství, vybavení pracovišť i rekondiční projekty pro pacienty. Takže rakovina takový velký strašák pro nás všechny a pokud můžeme podpořit ty, který tímhle trpí teď aktuálně, tak pojďme do toho, přátelé. Myslím si, že se nám to určitě vrátí jenom v tom nejlepším. Po 14. hodině je tu připravená R&B hitovka Liquid, přidáme další a začínají tipy, kam vyrazit.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na

0: La Bella Ella Ella, tohle je Mario Biskin a jeho předělávka hitu Macarena. Lehce po čtvrt na tři jdeme společně mrknout na naši jízdu Brnem s Free Radiem, která bude už tento pátek.
1: Free Radio, kam vyrazit?
0: Opět vyvětráme brusle, kolečka, kola, kolečka či longboardy, skatey, koloběžky, to už jsem říkala, jednokolky a cokoliv, co má přátelé kolečka na vlastní pohon, tak je vítáno. Tahle jízda se v pátek pojede trasou takzvaně Lužáneckou, to znamená z Moravského náměstí, tak se povalí Lužánky, potom se bude pokračovat do Králova pole k otočce zhruba v úrovni ulice Malátova a vrátíte se zpátky. Sraz je tento pátek v 18:30 na Moraváku, odjezd v 19 hodin, jede se za každého počasí. Nejedná se rozhodně o závod, je to sranda, zábava za hudby a nějakých dalších soutěží, takže si to určitě užijí i ti nejmenší, i ti největší. Ti menší do 18 mají samozřejmě povinnou helmu, a ti ostatní tak to mají doporučené, určitě si ji spíš vemte, přátelé, pokud ji doma máte. No a doprovází vás městská policie Brno, protože vám razí cestu tak, abyste mohli po těch nejhladších cestách, tedy po silnicích, valit úplně v pohodě a v bezpečí. Tak tohle je pro vás připravené už tento pátek a pozor, tahle jízda bude takzvaně májová, takže pokud třeba budete během jízdy vyznávat lásku nebo snad se rozhodnete pro žádost o ruku, tak vězte, že se vám, že vás odměna nemine. Tak určitě přijďte, je to tady pro vás připravený už v pátek v 18:30 nástup na Moraváku. Přijďte ať už v kolečkáčích, na kolech, na skejtech, koloběžkách a dalších kolečkách, budeme se na vás moc těšit. Více info najdete i na našem Facebooku Free Radia.

0: Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
1: Enrique Iglesias.

0: Pa, přátelé, Rabdan Armas na Free Radio jsme si užívali právě lehce před půl třetí. Co nás čeká dál za chvilku, třeba Mandala? Ještě co můžete i na francouzštinu od Metr Gym. Pro jeho esko týmem, jestli pak ty mě miluješ, a k tomu ulalala. A zpátečka od Alexie z roku 1997. Přesně o půl třetí připravené zprávy od Peti.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Právě Free Rádia.
4: Pěkné odpoledne. Dnes je Český den proti rakovině. 30. ročník sbírky upozorňuje na prevenci rakoviny hlavy a krku. Tyto nádory představují zhruba 4% všech onkologických onemocnění. Dobrovolníci dnes v ulicích měst nabízejí žlutou kytičku měsíčku lékařského. Letos se světle fialovou stužkou. Výtěžek sbírky tradičně putuje na prevenci, poradenství, vybavení pracovišť i rekondiční projekty pro pacienty. Minimální příspěvek je 20 korun. Vodovody a kanalizace Břeclav dokončily po 2 letech rozšíření čistírny odpadních vod v Pohořelicích na Brněnsku a také dostavěli novou retenční nádrž. Investice vyšla na 160 milionů korun. Čištění vody bude díky přidání 3. stupně účinnější než dosud. Radní v Blansku jmenovali novou ředitelkou základní a mateřské školy Salmova. Od 1. srpna se jí stane Helena Jakubcová, nynější zástupkyně pro odloučené pracoviště této školy. Bývalá ředitelka na konci ledna rezignovala poté, co kvůli podvodníkům škola přišla o několik milionů korun ze svých účtů. Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátů jsou outsiderem. Češi Francii naposledy porazili v roce 2008. Od té doby prohráli 7 vzájemných zápasů. Utkání začne ve 20 hodin. Odvěta je na programu v neděli v Orleans.
3: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Brně na 2 místech nehoda, je to v Gajdošově ulici u křižovatky s Táborskou, kde se stalo nehoda osobního auta s dodávkou, projíždí se tam jedním pruhama, ještě stále se tam zdržíte. Gajdoška a Táborská, teď minimálně pár minut zdržení, vypadá to do 5 minut. Za Rosicemi směrem na Brno na křižovatce na Ostrovačice je taky nehoda, kvůli které se projíždí jedním pruhem, a stále počítejte taky s nehodou osobního auta, které narazilo do dopravního značení na D2 na 11,5 kilometru ve směru na Brno od Bratislavy. Kolona se tady ale netvoří. Kde dál jsou teďka ucpávky, kromě Gajdošky a Táborské, počítejte taky s pomalejším provozem na Kolišti, Křenové a Zvonařce, jinak by to zatím mohlo jet celkem plynule. Platí to i pro dálnici D1. Pokud máte cokoliv dalšího, přihoďte na naši dopravní linku nebo do aplikace Free Rádia.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Dneska má být převážně proměnlivá oblačnost. Vypadá to, že toho sluníčka je nakonec víc, než meteorologové předpokládali, ale bude se to tak různě měnit, střídat, k večeru pak zataženo. No a teploty teď kolem 17 stupňů, tak nakonec i tepleji, než meteorologové slibovali. Další dny se ale ochladí a přidejte k tomu deštníky, protože by měly být přehánky jak zítra dopoledne i odpoledne k večeru, tak v pátek teploty se budou po ránu držet kolem 8-9 stupňů a k odpoledni se to potom zvedne na nějakých 14 stupňů, to platí pro zítřek, v pátek možná jenom kolem 12. Ještě na víkend to vypadá stále na takové spíš zakaboněné počasí s teplotami nižšími nebo spíš kolem těch 15-10 stupňů, uvidíme. No a příští týden už se to pomalu, ale jistě začne zvedat.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Porodník přichází za malinko nervózní maminkou, za prvorodičkou a ptá se, chcete císařský řez? Maminka se zamyslí a říká, ne, děkuju. Punčovej nebo kakaovej nemáte?
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Divadelní svět Brno, festival, který přináší do Brna spoustu zajímavých divadelních souborů, a to nejenom z České republiky, ale i ze zahraničí. Právě teď probíhá tenhle festival až do 24. května a já tu pro vás mám program, který se pro vás chystá třeba v Národním divadle Brno, a to konkrétně v Janáčkově divadle, protože právě letos si pro vás připravili něco speciálního. Festivalový otevřený dům. Po 3 dny od pátku do neděle se můžete v jejich foje těšit na živé festival centrum, místo setkávání, odpočinku i objevování. Během festivalového otevřeného domu ožije nejen rozlehlé foaje, ale i prostor před Janáčkovým divadlem. Vznikne sdílený prostor pro různé generace, umělecké formy i způsoby, jak zažívat divadlo. Na co se konkrétně těšit? Kreativní divadelní hernu Loutkoviště a Figurkov divadlo Líšeň. Bude tam design spot, kde si budete moct vyrobit vlastní placku s vizuálem právě divadelního světa Brno. Tematický foto koutek, kavárna a chillout zóna, zážitkové prohlídky Janáčkova divadla, pohybové a taneční workshopy, budou tam diskuze, speciální program k inscenaci Má vlast, anebo unikátní taneční projekt vytvořený exkluzivně právě pro tenhle festival, který propojí juniorský soubor a brněnskou street dance platformu. Všechno je gratis, od pátku do neděle Janáčkovo divadlo, prostor jak před divadlem, tak i vevnitř vás láká na nejenom speciální komentované prohlídky, ale i doprovodný program.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: tento víkend bude v Brně opravdu velmi pestrý, nejenom, že bude Open House Brno, hned na několika místech se můžete podívat do míst, kam se normálně nedostanete. Taky zmíněný divadlo, divadelní svět Brno, ale taky bude muzejní Brněnská noc. Free Radio, kam vyrazit? A pokud rádi prozkoumáváte naše kulturní místa v Brně a chcete zažít večerní zajímavou atmosféru po 18. hodině i s doprovodným programem, který bude jen a pouze právě tuhle sobotu, tak tu pro vás máme další tip. Tentokrát do Muzea města Brna, kde nám o programu víc prozradí Zbyněk Šolc.
1: Muzeum města Brna v rámci muzejní noci otevře nejenom hrad Špilberg, kde otevřeme nové expozice, jako třeba multimediální prezentace kaple křížů, nebo speciálně barokní lékárnu, ale především, co chceme návštěvníku nabídnout, tak je muzeum pod mě. Jsem na trochu jiný zážitek, trochu muzeum a sbírky zažít jinak.
0: Super, děkujeme moc. Pozvánka do Muzea města Brna v rámci muzejní noci, která začíná v sobotu 16. května po 18. hodině. No a pokud byste chtěli vidět o muzejní noci víc, určitě mrkněte na webovky a najděte si tu vaši instituci, organizaci a kulturu, která vás nadchne.

0: ty po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Zpátečka Free Radio. 19.97.

0: Alexia a ulalala z roku 1997. Tohle byla, přátelé, hitovka tady u nás na Free Radio, kterou už za malou chvíli vystřídá i něco novějšího, třeba Katy Perry. Přidáme novinku Afrojack, David Guetta, Sia, Awake Tonight. A do třetice se můžete těšit taky na skvělou hiphopovou záležitost Butterfly. Sugar, baby, tohle je Crazy Town z roku 2000, no a tahle skvělá taneční jízda pokračuje přesně v 15 hodin.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Free Radio 107 FM.

0: 11. hodině posloucháte Free Radio, no a já tu pro vás mám připravený nejenom skvělý kousky, třeba novinku Awake Tonight, Galantis nebo Bombs Away, ale taky si dáme dneska asi spíš lůzra, můžete se pak rozhodnout podle toho, jak byla tenhle příběh uslyšíte. A týká se to takových těch dovolenkových nešvarů, jako je rezervace lehátka tím způsobem, že si tam odložíte ručníček, pak jdete někam dopryč, ale máte to jakože vaše, jo? Tak tohle je něco, co se jednomu človíčkovi nevyplatilo, tak za chvilku si řekneme k tomuhle víc. Myslím si, že všichni víte, o čem je řeč, možná to někteří děláte, jiní jste to několikrát zažili, no a dovolenky se blíží, tak ať máte inspiraci, jak asi ne.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Neptunika a Andrea.

0: Free Radio. Kam vyrazit? Frajer nebo loser?
1: Kam vyrazit už jsme měli, teď se podíváme na frajera nebo losera. Otázka je, jak to vyhodnotíte vy tenhle příběh. Za mě teda je to takový na hraně, no. Určitě to není oblíbená aktivita na dovolené, když přijdete k lehátku a najdete tam všude vyskládaný ručníky, protože si to tímhle způsobem někdo jaksi jako obsadil a rezervoval, že? A pak si šel kam si na snídani nebo na oběd. Ale jako stalo se to už milionkrát a jeden turista na tom, představte si, trošku něco vydělal. Německý turista uspěl u soudu poté, co na dovolené v Řecku nemohl kvůli zabraným lehátkům najít místo pro rodinu. Soud mu přiznal téměř 1000 eur odškodného a upozornil, že cestovní kancelář měla situaci lépe řešit. Tak pokud by se vám něco podobného přihodilo na dovolené, nemohli jste si najít svoje místečko, protože všude byly ručníky, kamínky, nafukovačky a jiné rezervačky a bylo to třeba hnedka v 6-7 po ránu a vy jste prostě nemohli si někde lehnout, protože prostě to tam měli od noci nebo já nevím co, tak to můžete řešit třeba jako německý turista a nebo si já nevím, stěžovat na cestovní kancelář, co já vím, nebo to zkusit tak nějak vyřešit na místě. I to by možná bylo záhodno lepší, než se soudit, že? Každopádně držím vám palce, přátelé, ať vyrazíte na dovolenou kdykoliv a s cestovkou nebo sami, tak abyste vždycky to svoje oblíbené místečko, ten svůj flíček našli.

0: Crazy Town and Butterfly, tahle hiphopová hitovka z roku 2000. Co nás čeká dál? Za chvilku Major Lazer. Hit od DJ Kašmíra a Quarterhead, přidáme taky Unforgettable. A norskou dvojici kluků Markus a Martinus a k tomu novinka na The Place. O to se postará Timmy Trumpet a Oaks. Minutku před půl čtvrtou, doprava počasí.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, voňavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Aktuální komplikace v dopravě, nehoda v Hybešově ulici u křižovatky s nádražní. Tady bourala dvě osobní auta. Očekávejte tam zdržení. Hybešova u křižovatky s nádražní. A další komplikace jsou hlavně v důsledku silného provozu teď v odpolední špičce kolem půl čtvrté. Je to hlavně Gajdošova, okolí centra, ať už Koliště, Křenová, Dornych, Poříčí, Zvonařka, na těchto místech minimálně několik minut do 5 minut zdržení. Platí to i pro Heršpickou, taky Ucpávka kolem ústředního hřbitova Výhlavské a nebo Kníničské. Taková klasická odpolední špička i s tou nehodou k tomu, která je v Hybešově s nádražní, tak na to dávejte pozor a kdybyste měli cokoliv dalšího, určitě přihoďte.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 18 stupňů a k tomu převážně polojasná oblačná obloha. Tak nějak různě se dneska bude zakaboňovat a zase rozjasňovat obloha, proměnlivá oblačnost. Zítra ale očekávejte zataženo. Od rána by měly být i přeháňky, ty se pak na část odpoledne sklidní, bude zataženo, ale k večeru se opět přeháňky vrátí. Tak raději mějte deštníky stále u sebe. Mělo by být zítra maximálně do 14 stupňů v pátek, potom maxima do 12, s tím, že dopoledne by opět mělo být propršeno, ale odpoledne už to bude bez přeháněk. V sobotu a v neděli stále teploty maximálně do 15 stupňů. Vypadá to, že v sobotu bude převážně zataženo. V neděli se pak k tomu přidají i přeháňky.

0: Buď chytřejší než rádio.
1: A po nějakém čase se na Free Radio podíváme do slovníku Čeština 2.0. Mám tu pro vás připravená slovíčka, která vznikla novotvary, které možná vás osloví natolik, že je začnete sami používat. Je to fénovat, ale v jiném slova smyslu, než známe všichni s fénem. Pak tu mám člobrdovnice a ještě digitální dudlík. Tak začneme digitálním dudlíkem, což je určitě něco, co rodiče teďka běžně používají. Je to jakékoliv digitální zařízení nebo obsah, ať už mobil, tablet, pohádka, který se používá pro rychlé uklidnění, zabavení nebo odvedení pozornosti dítěte. Tak tohle je digitální dudlík. Co tu máme dál? Máme tady slovíčko člobrdovnice, což je hrací deska pro hru člověk. Věče, nezlob se, tak člobrdovnice nezní vůbec špatně. No a fénovat to mě asi pobavilo úplně nejvíc. Fénovat můžete používat i v souvislosti s tím, když na vás někdo křičí ve velmi těsné blízkosti a to fakt jako trošku vám narušuje tu vaši osobní zónu a tak na vás prská a křičí, že nás v podstatě trošičku fénuje. Tak doufám, že žádný fénování se ve vašem okolí neděje, držte se a kdyby náhodou, tak aspoň budete mít pěknou, vyfoukanou frizuru.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
11: Free Radio 107

Tohle, přátelé, čauky, doktor Alban, it's my life, don't worry. No a dneska, přátelé, je Český den proti rakovině. Už 30. ročník sbírky, který upozorňuje na prevenci rakoviny, letos rakoviny hlavy a krku, což jsou nádory, které představují zhruba 4% všech onkologických onemocnění. No a jak jste zvyklí, tak se budou opět rozdávat, prodávat kytičky měsíčku lékařského, žlutá kytička, letos se světle fialovou stužkou. Dobrovolníci je budou prodávat v ulici po celém Česku, samozřejmě i u nás v Brně. Květinku si můžete koupit nejenom dneska, ale až do 17. května. Veškerý výtěžek popotuje na prevenci, na poradenství, na vybavení pracovišť, ale i rekondiční projekty pro pacienty. A minimální příspěvek je 20 korun, kolik ve skutečnosti přispějete je na vás. Každopádně myslím si, že pomáhat v téhle oblasti je hodně důležitý. Bohužel rakovina, jak já říkám, je takový velký strašák pro nás všechny, tak pojďme podpořit ty, kteří aktuálně trpí, a taky právě i tu prevenci a poradenství. Kytičky se rozdávají k dni Českému dni proti rakovině.

0: Takhle zní novinka na The Place od Timmyho Trumpeta a Oaks. 15 hodin a 54 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Walk with me, budeme se procházet s Felicienem a Shaus, k tomu přidáme novinku Can't Deny It. Spolupráce Jazzy a Spritz, no a co to bude dál, bude tady samozřejmě i zpátečka, o kterou se postará Dante Thomas a Pras jejich, Miss California. Takže něco tanečnějšího, něco pohodového, něco nového, něco staršího, výběr muziky na Free Radio připraven i po 16. teď přesně v 15.55.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
4: Free Radio 107 FM.

0: Cash Laser společně s DJem Snakem a Mou, jejich Lean On po 16. hodině. Posloucháte ve středu 13. května, kdy tu máme dalšího zmrzlíka v kalendáři, a to je Servác po Pankrácovi. Zítra bude Bonifác, v pátek ještě Žovka, což vypadá, že opravdu se naplní a všechny tyhle dny budou chladnější, částečně i propršené. Následující dny se ještě přehánky chystají. I o víkendu to ještě bude docela chladné, ale po víkendu se, přátelé, můžete těšit zpátky na 20 a na spíš slunečnou oblohu. Takhle nějak to vypadá pro následující dny. Pokud nás někdo jako jménem Servác poslouchá, tak přejeme klukům samozřejmě všechno nejlepší. A pokud jste se dneska 13. května narodili, tak i vám všechno nej. A posíláme novinku od Baskar Mojo a Diskoteka.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Hey,

0: francouzská hitovka Martin Solveig a Juliet and Romeo teď vystřídá jedna z remixovaná.
1: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
0: Skotský zpěvák, skladatel, producent a DJ. Myslím si, že skoro všichni hned vysloví jméno Calvin Harris. Se spojil už dříve se zpěvačkou Dua Lipou, britsko-albánskou kosovskou zpěvačkou a dali dokupy písničku One Kiss. One kiss is all it takes. Takhle v originále všichni víme, známe. Mimochodem, když je řeč o Dua Lipě, tak taková aktualitka, tahle zpěvačka žaluje jednoho výrobce elektroniky za to, že bez dovolení použili

její fotografii na propagaci svých televizorů a dokonce už se tady těm telkám začíná přezdívat nějak Dua Lipky nebo něco takového. Chudáček malá. No každopádně i přesto, že tuhle firmu prvně kontaktovala, aby tu fotku oddělali a oni nereagovali, tak teď je žaluje, a to o 15 milionů dolarů, což je přes 300 milionů korun. Tak jenom taková zajímavostka. Teď zpátky k zamilované písničce One Kiss právě od Dua Lipy, Calvina Harrise. Teď si ji dáme ve zremixované verzi. Máme tady v podání od Rehaba, který od nás taky dobře znáte, nizozemsko-marockého DJ a hudebního producenta. Tak jak on nadupal hitovku One Kiss, pojďme si to užít od Rehaba právě teď.

krásní a talentovaní lidé, Calvin Harris, Dua Lipa s hitovkou One Kiss, teď v předělávce od Rehaba. Tak doufám, že se líbilo, pojďme dál, je tu připravená novinka Milky and David Guetta, Just the Way You Are.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Festival Divadelní svět Brno uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Hru Pokoušení nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Operu Manolesko nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A představení listování.cz 13 uvádí divadlo Redu ve 20.30. Komedii Lež a ne komedie o pravdě nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, Technickém muzeu nebo v Ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
0: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka.
3: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: Italský bombardiák Gabry Ponte a jeho La Danza del Streghe. Co nás čeká dál? Třeba Timmy Trumpet. Jeho skvělý Best Thing, na to já se moc těším. Přidáme taky Joyride. Stále jednička naší hitparády 107. Fríčka, Přeborník, Oliver Tree a Joyride. K tomu taky Ultra Love. Jako novinka od DJ Kašmíra. Přesně o půl paté jdeme mrknout na dopravu a počasí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní, a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: V Brně dvě komplikace, jedna v Bráfově ulici na křižovatce se Zeleného, kde bouralo osobní auto s dodávkou. Opatrní buďte taky stále v Hybešově ulici u křižovatky s Nádražní, kde je hlášená nehoda a pokračuje zdržení. Na dálnici D52 11. kilometr směrem od Brna na Pohořelice stojí v pravém pruhu porouchané auto. Na to dávejte pozor. No a co se týče teď aktuálního provozu v Brně, tak stále odpolední špička má hlavní slovo, to znamená, že v okolí centra, ať už jedete Kolištěm, Křenovou, Dornichem, Zvonařskou, Poříčím, Heršpickou, Gajdošovou, Jihlavskou nebo třeba Kníčskou, tak na těchto místech počítejte se silným provozem a zdržením někde i víc jak 5 minut. Jinak dálnice D1 dneska frčí, tady nemám hlášené žádné komplikace, i na příjezdu po dálnici D2 by neměl být žádný komplikace.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: A v Brně máme aktuálně kolem 17 stupňů, k tomu je převážně proměnlivá oblačnost. Oblačnost se střídá s polojasnou oblohou, k večeru bude toho sluníčka trošku více. Zítra by mělo být ale zataženo, po ránu kolem 9 stupňů, přes den očekávejte průběžně přehánky, jak dopoledne, tak potom odpoledne sice to bude bez přeháněk, ale večer by měly být opět dešťové přehánky s tím, že budou možná i o něco vydatnější než ty dopolední. Takže zítra deštníky se budou určitě hodit, čtvrtek, a potom budou deštivé přehánky pokračovat dopoledne, odpoledne už se vyčasí. No a teplotně zítra i v pátek by mělo být stále kolem 14, takhle nějak to vypadá i pro sobotu a neděli, kdy má být ale převážně zataženo. Tak uvidíme, jak to celý všechno bude. Každopádně deštníky bych teď následující dny měla radši při sobě, když jsou teď zmrzlíci, a fakt je to znát, že nejenom že prší, ale je i chladněji. Timmy Trumpet a Best Thing, před námi taky Meduza, Lukyho vtípek a užíváte si Free Radio.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Jen uražená žena dokáže celý den čekat na telefon od muže, aby mu ho pak nezvedla.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: určitě už jste slyšeli o těch celebritách našeho brněnského internetu, který obletěli dva papoušci. Nalezenci, který jsou aktuálně v brněnském útulku pro opuštěná zvířata, který provozuje městská policie Brno. Strážníci minulý týden převzali od muže v Králově Poli, ke kterému přiletěl na balkon právě pirura zelenolící. No a ten prý šplhá po ruce, zdraví a říká čau. Na pravidelný kontakt je teda zvyklý. Zaměstnankyně, která ho zavírala do klece, ale prý klovla do prstu a napomenula jí slovy nech toho. Takže tahle pirura, tenhle papoušek rozhodně umí mluvit a je s ním velká legrace. Druhý opeřenec, Korela chuchulatá, je zdrženlivější, ale o to hlasitěji křičí. Našli ji na trávě v centru města. No a pokud vám tihle papoušci chybí, jsou vaši, tak se určitě ozvěte přes telefonní číslo 541 420 a 3 jedničky, případně mrkněte na webovky právě útulku, který spravuje městská policie Brno v Komíně. No a pokud se teda majitel nebo majitelka nenajdou, tak si myslím, že možná postoupí tihle dva fešáci k nějaké adopci, tak to určitě sledujte. Brněnský útulek pro opuštěná zvířata a tihle dva noví nalezenci, který rozhodně je tam teď o zábavu díky nim postaráno. Tak mrkněte na to, budou možná u vás doma papoušci.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio. Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Pěkně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Neverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Free Radio. Free Radio. 107

přátelé, podívat na novinku, která se objevila, která je teďka nově venku, a je to, že Brno bude pořádat první celoměstské hody. Bude to sice až v srpnu, ale bude to velký. Na náměstí Svobody se sejdou chasy z 22 městských částí, tak možná i z té vaší městské části, kde pořádáte hody. Hlavním bodem programu bude společné zatančení Moravské besedy, do kterého se podle organizátorů zapojí zhruba stovka krojovaných párů. Třídenní akce začne 14. srpna stavěním máje. Nabídne cymbalovou muziku, ale i folklorní program. Organizátoři chtějí propojit místní tradice a představit brněnský folklor veřejnosti. Přátelé, tady já mám jedno velký srdíčko, protože já sama jsem tančila, myslím, 4 roky, a to na Medláneckých hodech, takže k tomu mám sama opravdu jako svůj osobní vztah. A vůbec mě velmi těší, že folklor stále žije, že žije i v Brně, i ve městě, kde to není úplná samozřejmost, a taky, že se to stále předává těm dalším mladším a mladším generacím. Stále se to daří, stále aspoň to, co sleduju v těch Medlánkách, Řečkovicích a tak nějak nejblíž, tak že je o to stále velký zájem, a mě to jako osobně fakt jako dělá hroznou radost, že tady tahle hodová tradice, že se drží a že je to pořád možná i in, moderní, a to je super. Takže pokud byste chtěli vidět chasy z 22 městských částí, pište si do diáře 14. až 16. srpna tady v Brně na náměstí Svobody, a já si myslím, že tohle bude fakt jako stát za

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio 107 FM.

0: Klezní parádní novinka od Kašmíra, Jasona Rose a Ultra Love v 16 hodin 59 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A ještě než se pustíme do Freeboxu, bude tady Klas, taky novinka Loco Loco. No a start Freeboxu tentokrát s norskou spoluprácí Kygo, Khalid, Griffin a jejich Save My Love. No a minutku před 17. hodinou už za pár chvil budou písničky na vaše přání, tentokrát se mnou.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
4: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek. All the things-

0: Box na Free Radio. Tak tohle byla divočina Loco Loco, Gordo a Renia Rozenwald a po 17. hodině na Free Radio pro vás připravený hity na přání, tak jak si budete přát, jak chcete sami sebe odměnit za to, že jste třeba dneska zvládli náročný den, nebo že vás náročný den čekají, tak se chcete tímhle nakopnout, a nebo chcete někomu zahrát při středě odpoledne večer, tak od toho jsme tu pro vás od 17. do 20. hodiny Freebox a těším se na to, že budete diktovat, jaký hity máte rádi. Dneska teda se mnou s Kristýnou Kolibovou začneme, jak jsem slíbila, novinkou od Kygo, Khalid Griffin a Save My Love a všechny další hity. Ty už budou podle vás. Diktovat můžete tradičně přes naši linku 790107107 a nebo můžete využít aplikaci Free Radio, případně náš e-mail studio@freeradio.cz a nebo mrkněte na Facebook Free Radio. Po 17. hodině to všechno vypukne. 3, 2, 1, jdem na to!
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Neptunika.

0: Dobrý rádio.
1: A mám tady dneska první vzkaz, rychlý, krátký, svižný, ale úplně jasný a výstižný. Napsal Kuba: ahoj Kýťo, dáme party? No jasně, odkaz na Reginalda a dáme party. Kuba se ozval přes naši apku Free Radio, tak tam zdravím všechny, kteří nás ladíte a posloucháte. No a dáme party rozhodně kousek, který k nám na Free Radio patří. Jdem na to, je to tady, Kubo, pro tebe!

0: Free Radio.
1: Další vzkaz ve Freeboxu na Free Radio tentokrát od Jirky, který napsal na náš e-mail studio@freeradio.cz. Musím ještě pracovat asi 2 hodiny a potřebuju trochu nakopnout, tak tam pošli něco od skútrů a posílám to pro všechny pracující. Jirka, Jirko, super, určitě skútry tady máme rádi úplně všichni a nakopnout se skútry si myslím, že je hodně dobrý nápad. Tak nastavte zadnice, jdem na to a hlavně spoustu energie všem pracujícím, tak aby vám to dneska ještě šlo pěkně od ruky. Skútr se vybrala tentokrát s hitem Shade Death.

0: Švédská dvojka Galantis společně s 5 Seconds of Summer Lighter je za námi. Co před námi? Po půl šesté se můžete těšit na Runaway. O to se postará Pink, bude tady taky novinka. Po půl třeba Shades of Blue. A skvělá spolupráce Rudimental a Regan Moman. Nights Like These, minutkou před půl šestou na Free Radio Doprava počasí.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Křižovatce ulic Bráfové a Zeleného, tady bourala dvě osobní auta, nebo vlastně auto s dodávkou a je tam omezení v provozu, ještě stále tam počítejte s hustým provozem Bráfova na křižovatce se Zeleného. Další komplikace, hlavně kvůli odpolednímu, ještě silnějšímu, silnému provozu, jsou nejenom na Kníňické, ale taky třeba v centru, v okolí Kounicové, Křenové, Opuštěné, Zvonařce a nebo třeba na Vídeňské. Na těchto místech ještě pár minut zdržení kvůli hustému provozu, jinak by to dneska mělo frčet dobře i na dálnici D1. Pokud máte cokoliv dalšího, určitě nás informujte na naši dopravní linku.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Tak dneska bylo nakonec tepleji, než meteorologové předpokládali, dokonce i kolem 17 stupňů. Teď máme kolem 16, vypadá to, že oblačno až zataženo je teď aktuálně, ale k večeru by mělo být převážně polojasno, takže se bude spíš rozjasňovat, což ale neplatí pro zítřek. Zítra by mělo být celý den zataženo, dopoledne sem tam nějaká přeháňka, odpoledne se to sklidní, ale k večeru by měly být opět přeháňky a poměrně vydatné. Zítra po ránu počítejte s 8-9 stupni, přes den se dočkáme i kolem 13-14. A takhle chladněji se zataženou a místy propršenou oblohou počítejte taky v pátek. Na víkend už by to mělo být jenom s občasným deštěm, spíš sem tam nějaká přeháňka, ale převážně zataženo. Teploty nám ale do 14 stupňů vydrží až do konce týdne.

0: tam vyrazit. Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, technickém muzeu nebo v ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
1: Hrajeme podle tebe. Freebox. Volej právě teď. 790 107 107.

0: Tohle je, přátelé, novinka John Summit a Shades of Blue ve Freeboxu pro vás, ale písničky hlavně pro vás na vaše přání. Freebox na Free Radio. A já už vítám v éteru Martina, čau, ahoj.
1: Ahoj.
0: Nazdárek, nazdárek, ty nám voláš z Mokré Horákov, tady kousek od Brna, máš už po práci, měl jsi pohodový den, bylo to v klídku?
1: No, dneska to bylo trošku napjatý.
0: Náročný. No. Takže se potřebuješ trošku zrelaxovat a hodit do pohody nějakou super písničkou.
1: Jo, přesně tak, no.
0: Super, vybrali jsme něco od Kate Ryan, vybral se Ella Ella a budeme ti hrát možná i k nějaké práci na zahrádce, tak ať ti to jde hezky od ruky. A pošleme to ještě někomu?
1: No tak pošlem, kdo to má rád, tu písničku je, pošlu to třeba i tady a poslal bych to aj ženě. Jestli poslouchá teda.
0: Jasně, tak zdravíme ženu od Martina z Mokré Horákov, jistě se poznává a jistě jí to udělá radost. Super, tak Martine, díky moc za zavolání a budu se zase někdy těšit. Ahoj.
1: Jo, ahoj.
0: Čauec, tak přátelé, tohle byl Marťas a jeho Kate Ryan Ella Ella. Pokud chcete něco svýho dalšího, no tak klidně volejte 790 107 107.

0: vzpomínám. Tak buď u toho.
1: Za kolik bereš?
2: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
1: A proč ještě nejezdíš elektricky?
3: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

Příjemný poslech a skvělou náladu vám přeje Free Radio. Hlásí se Lukin a přináším novinky z hitparády. Novinka číslo 1, Fire a Alexandra Stan. Novinka číslo 2, Shades of Blue a John Summit. Třetí novinka hitparády KGB a

0: sobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Box na Free Radio. Přátelé, máme lehce před 18. hodinou a na Free Radio už máme dalšího volajícího. Je to Culda, čau, ahoj.
1: Ahoj Kristýnko, zdravím všechny posluchače, přeju krásné odpoledne.
0: A já zdravím kamaráda zahradníka, my jsme tady mimo éter společně rozebírali, že ty jdeš teďka na zahrádce uklízet po deštích nějaký haluze, naplaveninky a podobně. No a že máš ještě možná trošku obavy z těch zmrzlíků, jak to bylo u vás teďka po ránu, jak, kolik jste tam měli, víš, díval ses?
1: No, v Nedlově byly 2 stupně, ale v pohodlí si jich museli škrabat okna, takže jako tam bylo asi méně.
0: Každopádně u tebe v Medlově to vypadá, že plodinky jako přežily, nebo nemáš tam žádnou újmu.
1: Já jsem krytý sadama z boku, takže jako tam jako u nás to jako přešlo všechno v pohodě.
0: No super.
1: Ale jako co jsem poslouchal jako v práci, tak jako některým to pomrzlo, no všechno.
0: Jasně. No, tak to mě moc mrzí, já zrovna, která tohle taky hodně sleduju a dávali jsme netkaný folie a zakrývali a podobně a hlídali, tak mě to líto a tak snad se z toho ještě nějak oklepou nebo zasadí něco novýho, no, tak držím palce, ale hlavně, že u tebe v zahrádce je pohoda a tak ti tam hezky k té práci zahrajeme. Co to bude a pro koho?
1: Hele, dneska si dáme Headhunters a Skyty, Kundalini, bude to pro všechny posluchače, pro tebe, pro celý váš tým. Pro Myšlenku s Amálkou, pro Oťasa, pro moji Aničku a pro všechny lidi, co jsou teďka na zahrádce.
0: Krásný, děkujeme moc za zavolání i za písničku, a ti to pěkně jde a díky za výběr muziky, budu se zase těšit. Měj se hezky, ahoj.
1: Taky děkuju, ahoj.

0: Kalíny na Free Radio, přesně v 17 hodin 59 minut a za chvilku se vrhneme opět na telefonní linku.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
0: Freebox na Free Radio. A v 18 hodin pokračujeme teď už s muzikou na vaše přání a tentokrát to bude od Marťase. Ahoj, čau. Nazdárek, ty ještě v pracovním nasazení rozvážíš dobroty a říkal jsi, ať i ostatní slintají a mají boule za ušima, že tam máš nějakou dobrou pizzu s česnekovýma okrajema, že?
3: Jasně, to je lepší.
0: Ježišmarja.
3: Až se připadili kukuřicu navíc. Takže šunková kukuřice, česnekový okraj navíc.
0: Teda jak to jako řidič zvládáš, aby jsi z toho něco neuloupnul?
3: No, to až musím si dřív najít, no.
0: Takže chodíš do práce nachystaný se svačinkou, tak aby to dobře dopadlo. A kam teďka frčíš? Někam po Brně? Kam jedeš?
3: Teď momentálně jedu z Kyjova do Vracova.
0: Aha, takže žádný Brno, Kyjov, Vracov, dobře, tak ať ti to tam pěkně frčí a co ti tam zahrajeme?
3: Martin Garrix a Demos, on jsem to slyšel.
0: Super, moc ráda zahraju. A pro koho to bude?
3: Pro všechny rozvozáky, všechny v gastru a i pro tebe.
0: Děkuji moc krát. A tobě, ať to hezky jezdí. Říkal, že jezdíš ještě 3 hoďky a pak už máš padlíka, tak ať tě taky čeká nějaká taková dobrá odměna, taková, jakou rozvážíš druhým lidem. Tak dík moc a měj se hezky. Ahoj.
3: Tak určitě, díky, čau.
0: Čau, tak určitě. Přátelé, tohle byl Martin a Animals bude. Přihodíme k tomu další vzkaz, tentokrát z naší apky Free Radia, bude to od Michala Bajkerose z Líšně, který napsal, že má chuť na jakýkoliv song od Aviciho. Má to být pro mě, děkuju moc, a taky pro celý tým Free Radia, pro všechny posluchače, posluchačky, no a všem přeju zdraví, to je nejvíc. Tak přátelé, na zdraví si dáme Aviciho a You Make Me. Spolupráce se Salem Al-Fakir, nehraje se to moc často, tak já to moc ráda hraju ve Freeboxu. No a přihodíme taky novinku, komu si Gira, komu si Balla. A takhle my si tady, přátelé, budeme užívat i po 18. hodině. A pokud byste chtěli něco svýho, tak samozřejmě volat můžete i nadále až do 20. hodiny Freebox a hity na vaše přání 790 107 107, nebo apka Free Radia, nebo e-mail studio@freeradio.cz, případně taky aktuální příspěvek na Facebooku Free Radia. Martin Garrix, Animals, speciálně teď na cestu mezi Kyjovem a Vracovem, ale samozřejmě i pro vás, který nás ladíte. Užijte si to, je tu Freebox na Free Radio.

0: tohle je skvělý Aviči společně se Salem Alfakir You Make Me, kterou jsme hráli speciálně Michalu Bajkerosovi z Líšně, ale i vám všem, který ladíte vlnu 107 FM. Freebox na Free Radio. A já už mám na drátku někoho dalšího, je to Vašek, čau, ahoj.
1: Zdravím všechny.
0: Nazdárek, Vašku, co ty teďka děláš? Ještě pracuješ nebo už máš po práci pohodičku?
1: Práci, práci.
0: Práci, a co to znamená, co děláš? I teď mě to přeskočilo, ještě jednou prosím.
1: Kuchyně.
0: Kuchyně, kuchyně, super, tak co vaříš? Dobrýho, já mám hlad, takže já potřebuji slyšet nějaký dobroty. Povídej.
1: Mám tady založený guláš a chcem říct tím, takže klasika.
0: A, klasika, ale výborná klasika. No tak ty tvoji zákazníci se teda mají. Tak ať se ti to hezky pěkně kuchtí. Co ti tam zahrajeme?
1: Tak bude to nová Adéla.
0: Mm-hmm.
1: Tak jde.
0: A pro někoho dalšího, nebo jenom pro nás dva?
1: Tak bude to pro všechny do gastra a tak.
0: A tak, jasně, můžem to nechat jenom takhle volně do gastra pro lidi, kteří makají a makat ještě nějaký čas budou. Ty asi taky do kolika, do devíti, nebo kolik musíš ještě, jak dlouho musíš vařit?
1: No, asi tak, kde?
0: Asi tak do těch devíti. A voláš nám z Brna, nebo odkud?
1: No, Židlochovice.
0: Židlochovice, tak moc zdravíme do Židlochovice a Adélku pro tebe máme připravenou. A ještě teda, protože jsi volal i kvůli Double Free Radio, tak ti moc držím palce, ať to vychytáš, třeba se to ještě dneska večer objeví. Tak tvůj.
1: Dobrý, díky.
0: A ti to jde, měj si, čau. Tak přátelé, tohle byl Vašek a jeho přání. Adéla, je vidět, že takhle večer hrajete, hlavně hodně pracujete. Je vás dost, který ještě musíte makat, tak to pošleme i nejenom všem do gastra, ale samozřejmě i vám dalším pracujícím. A pak tu mám další vzkazík na našem webu na studio@freeradio.cz napsal pro mě a pro Juru. No, tak nevíme kdo, to nevadí, každopádně má to být na bis do kanclu písnička od DJ Antoana Bella Vita. Pro mě a pro Juru. Tak těžko říct, kdo je to já, každopádně díky za napsání a Juru taky zdravíme, ať vám to v práci taky pěkně utíká. DJ Antoana Bella Vita bude připravený v zápětí. Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio. Hey,

0: Tohle je novinková Adela a její KGB. Tak doufám, že se vám tahle šikovná česká holka líbí. Výběr jsme nechali na Vaška, myslím si, že se povedlo. Díky za to. No a my jdeme na další vaše přání. Freebox na Free Radio. A teď si bude přát Dominik. Ahoj Dominiku.
1: Zdravím všechny posluchače, známá firma Dominik.
0: Čau, zdravíme tě do Bzence. Ty jsi měl dneska pohodičkový den a doplníme ho ještě tvojí oblíbenou písničkou. Co to bude?
1: Bude to Zuzienka.
0: A máš...
1: Bude to pro všechny posluchače a pro vás.
0: Super, tak moc děkujeme, doufám, že ti Zuzulienka udělá radost, že si na to třeba zatrsáš nebo zaspíváš a budeme se zase někdy těšit. Měj se pěkně, ahoj.
1: Ahoj, díky, díky.
0: Čau. Zuzulienka, měj si sil.

0: Box na Free Radio.
1: 18 hodin 24 minut, před námi další vaše hitovka na přání. Akorát teda mrzí mě, že tuhle písničku vám nezahraju, ale aspoň vzkaz. Tak mám tady další přání přes naši aplikaci Free Radia. Napsala Nika, píše, že by chtěla nechat zahrát Touch Ljubimenia po francouzsky, hitovku z roku 2004. Bohužel, Niky, ale určitě, pokud máš nějaký další jiný tip, tak posílej. Má to být pro synáčka Šímu a pro manžela Míšu. Takže určitě pro tvoje kluky hrát budeme. Teď co rychle, že? Já jsem si poslechla tu písničku, co by se tomu tak mohlo jako blížit. Přijde mi, že Mirami mají docela podobný takovej vibe, anebo i Kaskáda, že je to taková jako docela diskotéková muzika. Tak teď váhám. Váhám, co by tě tak mohlo potěšit. Možná tam můžeme dát i Kaskádu, která je teďka v novince s Felicienem, která si myslím, že se taky povedla. Tak pojďme to tam dát. Myslím si, že by to mohlo potěšit, kdybyste chtěli přece jenom jinou. Taky za mnou pošlete, opět můžete přes aplikaci. Takže zdravíme moc Niku, taky synáčka Šímu, manžela Míšu. Už teďka věřím, že se usmívají od ucha k uchu a že jim to dělá radost. A posíláme teď aktuální takovou, říkám, diskotékovou novinku. A to je spojení Kaskáda, Felicien a Boy You Turn Me. Tak kluci, pro vás.

0: Girl, look at that body, I work out. Tak možná i vy teďka na sobě aktuálně makáte, jedete na nějaký svůj sport, na nějaký kroužek, kurz, vezete svoje děti a věřím, že se u toho cítíte sexy and I know it. 18 hodin 31 minut, co nás čeká dál, po půl se můžete těšit třeba na troje Sivana a Rush. Dáme si taky letní hitovku Calvin Harris společně s Pharrellem Williamsem a Katy Perry, bude jejich Feels. No a do třetice tady pro vás mám připravenou třeba See You, Give Me Love. To je namátkou výběr toho, co nás čeká po půl, teď v 18.32 připravená doprava.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Kolem půl sedmé v Brně provoz už plynulý, jak v Brně, tak i na dálnici D1. Koukám, že to dneska jede dobře. Kde jsou nějaké komplikace touhle dobou, tak dávejte pozor v Adamově v Mírově ulici u křižovatky s Vodní, kde osobní auto narazilo do plotu, projíždí se tam jedním pruhem. Adamov v Mírově ulici u křižovatky s Vodní. A na dálnici D1 ve směru od Brna na Prahu 170. km, tady je zase odstavené osobní auto. Na místě dejte pozor i na krusy pneumatiky. 170. km směrem od Brna na Prahu.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: V Brně máme kolem 15-16 stupňů a k tomu převážně aktuálně oblačnou zataženou oblohu, tak různě se to střídá, proměnlivá oblačnost. Zítra bude ale zataženo po celý den a přidají se k tomu přehánky, jak proměnlivě, tak nějak sem tam dopoledne, tak odpoledne se pak vypadá to, že budeme se suchou nohou, ale večer po 18. hodině budou ty srážky vydatnější. Takže zítra deštníky raději mějte u sebe, po ránu bude kolem 9 stupňů, přes den se zítra dočkáme kolem 14. Velmi podobně to bude v pátek, kdy má být taky maximálně do 14 stupňů, s tím, že dopoledne budou ještě přehánky. Na víkend pak už budou přehánky jen ojediněle, ale teploty do 14 stupňů nám vydrží.

0: 21 letní Calvin Harris Feels. A co si dáme dál za chvilku Offenbach a mám tu i přáníčko, bude Timmy Trumpet, ale to až po burze práce.
1: Free Radio, burza práce.
0: A my jdeme, přátelé, hledat policisty a taky truhláře.
1: Free job.
0: A hledají se muži i ženy, policisté i policistky na zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a to v teritoriální odpovědnosti dálničního oddělení Chrlice. Kontrola dodržování pravidel silničního provozu, řešení dopravních nehod a spolupráce s ostatními složkami integrovaného záchranného systému, taky práce s moderní technikou, práce ve směnném provozu 12 hodinové denní i noční směny. Jaké jsou požadavky? České občanství a trestní bezúhonnost, středoškolské vzdělání s maturitou, fyzická a psychická způsobilost, ověřuje se při výběrovém řízení, komunikační zdatnost, schopnost jednat s respektem a empatií, rychlé rozhodování a chladná hlava v krizových situacích, co nabízí plný úvazek, plat po zaškolení od 42 tisíc korun měsíčně plus pravidelné navyšování, náborový příspěvek 110 tisíc korun, 8měsíční odborná příprava, ať už přes právo, kriminalistiku, psychologii, sebeobranu, střelbu, taktiku a další. 6 týdnů dovolené ročně, nárok na doživotní měsíční rentu už po 15 letech služby, speciální řidičský výcvik. Tohle vás čeká, pokud vyberete tuhle nabídku práce policista nebo policistka. Více info, včetně kontaktu na webu freeradio.cz/burza-práce.
1: Free job.
0: A hledá se i truhlář nebo truhlářka, a to na výrobu nábytku a interiéru na míru. Práce s LTD, kompaktními deskami, masivem nebo umělým kamenem. Obsluha moderního CNC stroje, který usnadňuje a urychluje výrobu. Požadavky: manuální zručnost a technické uvažování, prostorová představivost, řidičský průkaz skupiny B, výhodou zkušenost truhlářské nebo stolařské výroby a práce s CNC výrobou nebo montážemi. Co nabízí? Jednosměnný provoz na plný úvazek, plat 32 až 40 tisíc korun podle zkušeností a samostatnosti měsíčně, možnost kariérního posunu až na mistra výroby. I tuhle nabídku najdete na webu freeradio.cz/burza-práce.
1: Free job. Free job. Na Free Radio. Nevaž se. Rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, brní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se. Rozvaž se.
2: Za mě nevyslážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní, a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
6: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
7: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Box na Free Radio.
1: A jdeme hrát pro Gigi, která si napsala o písničku Freaks od Timmyho Trumpeta. Má to být pro mě, moc krát děkuju, a taky pro všechny hokejové fanoušky. Ano, děkuju za tohle připomenutí. Mistrovství světa v hokeji začíná, přátelé, už tento týden, už v pátek, pozítří 15. Bude to ve 20:15, kdy budeme hrát Česko proti Dánsku. Ještě v sobotu si užijeme další fandění. Opět ve stejný čas večer ve 20:15 bude hrát Česko se Slovinskem. No a další týden, pokud to chcete tak nějak jako vidět, co se nás dál bude týkat, tak v pondělí 20:15 Česko-Švédsko, ve středu 20. Česko-Itálie v 16:15 a v sobotu 23. bude hrát Česko se Slovenskem taky v 16:15. Pokud chcete vidět kompletní přehled všech zápasů, kterých budeme hrát na mistrovství světa, tak mrkněte určitě na náš Facebook Free Radio. No a Gigi, to je samozřejmě posíláme Timmyho Trumpeta a skvělý Freaks a všem hokejovým fandům, který budou od pátku přilepený u televize, budeme mít nějaký dobrý fandící jídlo u toho a samozřejmě zatnutý pěsti a budeme pěkně křičet, taky se na to těšíme. Díky Gigi za napsání, tohle je Freaks.

0: Polský Síbul na Free Radio, tohle je jeho hitovka Fight to Win a my jdeme diktovat zase vaše hity. Free Box na Free Radio. A tentokrát vybírá Niko, ahoj.
1: Zdravím všechny fríčkaře i tebe do studia. Co tam děláš?
0: Já jsem si před chvilkou dala svačinu. Byl to tady docela hukot před chvilkou ve Freeboxu, tak jsem byla ráda, že mám teď písničku klid a můžu se svačit. Takže já jsem na svačině, já jsem úplně spokojená. Do té doby mi tady hodně lidí diktovalo, jakože kuchař mi říkal, co kuchtí a další lidi vykládali o jídle. A to je nejhorší, protože to pak jako úplně ti bubla v tom břiše, říká, že já chci taky. Ale už
1: jo,
0: je to...
1: přesně, no. Ale ty si tím sama naběhneš, protože to prostě jako zeptáš, že to jako zajímá, a pak zároveň, že jsem se ptala.
0: Ale dobrý, už jsem naprosto spokojená, takže klidně se mnou můžeš mluvit o jídle. Chystáš si večeři?
1: Já se chystám večeřet, ale ještě nevím co, takže ti sliny jako asi nepotečou, protože ti neřeknu, že nevím ještě.
0: Nevadí, ale vybereme super muziku, tam mi bude určitě taky chutnat. Tak co jsi vybral?
1: Jason Status a Alive, myslím, jsme tam našli.
0: Ano, je to tady připravený. A pro koho to bude?
1: Pro všechny, co mají rádi dramce, tímto zdravím Domču, protože prostě dramce jsou život. Tak.
0: Já si myslím, že já i Lukáš Bartl bychom s tebou totálně souhlasili, protože
1: ano,
0: prostě...
1: Ano, hele, já jsem původně, jako jak ti to propálím, jo, já jsem původně chtěl trošku úplně, jako ale totálně něco jiného, já jsem chtěl Francii, chtěl jsem Sapla Pomua a Plastic Bertrand, ale nakonec mě tady ukecal, že ať tam zadám něco jako rychlýho, tak jsem vybral vůbec.
0: Jasně, já si myslím, že teď jsme to měli docela pomalejší, tak se to rychlý hodí, takže díky.
1: No právě,
0: díky.
1: No, dobře. To chce vybalancovat.
0: Přesně tak, přesně tak. Pojďme ještě podpořit tou energií všechny, co jsou třeba v práci nebo potřebují trošku nakopnout k tomu večeru, tak jdem na to. Díky, Nikošo, za zavolání a budu se zase těšit. Ahoj.
1: Mějte se krásně, čau.
0: Čau. Tak Niko vybral, přátelé, Jason Status. Bude Alive, za chvíli i novinka od Illit. Další natepávárna a k tomu si dáme i hitovku Kant. A Mariana Conte je odkaz na tu minulou Eurovizi, Eurovision Contest Song z minulého roku, kde právě Mariana Conte vystupovala a další ročník už se, přátelé, chystá. Vlastně už máme jedno semifinálové kole ze včerejška za sebou. Další bude zítra a tam vystoupí náš český reprezentant Daniel Žižka, tak doufám, že budete fandit. No a pokud vás tohle baví, tak finále Eurovize v sobotu 16. května taky po 21. Myslím si, že to fakt stojí za to a že tam se objevují hrozně zajímaví interpreti a hlavně tihle interpreti se pak dostávají k nám na Free Radio. Tak si počkejte, něco se určitě objeví i letos. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107

0: Kapela Novinková i Lid a It's Me po 19. hodině a já už mám na drátku Tomáše, ahoj.
1: Ahoj, Kristinko.
0: Čau, vec, Tome, jaký máš ty den? Pohodový, všecko se povedlo
1: pohodový,
0: dneska?
1: Pohodový, konečně mám po práci.
0: Hurá, to máme všichni rádi. A teďka nohy hore a nějaká super písnička, co jsi vybral?
1: Dneska jsem vybral Majka Spirita, Celeste Buckingham, I Was Wrong.
0: Připravené, pro koho?
1: Pro všechny posluchače.
0: Takhle jednoduše pro všechny. Tak doufám, že všichni poslouchají pozorně, protože Tomo myslí úplně na všechny, kteří jsou na drátku, ať už posloucháte přes vlnu 107 FM, anebo přes náš web, případně přes aplikaci. No a Mike Spirit je připraven, tak Tome, díky za výběr a ať máš už jenom pohodový
1: večer. Díky, Kristinko. Ahoj.
0: Ahoj, měj se hezky. Tak přátelé, tohle byl Tom, ale klidně za chvilku tady může být váš telefonát nebo váš vzkaz, ať už přes naši aplikaci nebo přes náš studiový e-mail studio@freeradio.cz nebo můžete využít facebookový profil, záleží na vás. No a taky tady nějakou vaši oblíbenou šupneme. Teď ale Mike Spirit a Celeste Buckingham.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio. Neptunika a Ambrose.

0: should know. Free box na Free Radio. Tak jedna ochutnávka uplynulé Eurovize Mariana Conte a její kant přesně ve 7:45. A já tu pro vás, přátelé, ve Freeboxu mám taky pozvánku na naši inline jízdu Brnem s Free Radiem, kterou si užijete už tento pátek. V pátek v 18:30 je sraz na Moraváku. Tahle trasa je takzvaně lužánecká a taky májová. Májová znamená, že pokud byste se třeba rozhodli někoho na téhle výšce požádat o ruku nebo vyznat lásku, nebo tam spoznali lásku třeba na téhle jízdě, tak dostanete nějakou odměnu, nějaký dobroty tam pro vás budou připraveny. Co si představit pod inline jízdou? Nejsou to jenom inliney, můžete klidně vyvětrat i jiný kolečka, ať už kola, koloběžky, longboardy, jednokolky, tak či tak se na vás moc těšíme. Z Moraváku se vyrazí přesně v 19 hodin, pojede se přes Lužánky, potom přes Královopole, otočka zhruba na úrovni ulice Malátova a vrátíte se zpátky. Je to jízda na hodinu a s tím, že to nejsou žádné závody, ale je to pohodová volnočasová jízda, kterou si užijete z vodoprovodu hudby a taky městské policie Brno, protože ta vám bude razit cestu, a to po silnicích, abyste si užili hladký povrch a zároveň byli v bezpečí. Takže určitě si nezapomeňte nejenom něco růžového, když májová, ale taky helmy na hlavy. Pro děti jsou samozřejmě povinné, pro dospěláky doporučené, ale já myslím, že všem to sluší, tak si je určitě vemte. Připomínám, tento pátek 15. května jde se za každého počasí. Vypadá to tam sice tak nějak jako že všelijak, ale já si myslím, že vždycky to bude zážitek. Tak přijďte v 18:30 na Moravské náměstí. Další info najdete taky na našem Facebooku Free Radia.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radia. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
2: Free Radio. Free Radio. To

0: Freebox na Free Radio.
1: A mám tu další vzkaz od Ivana, který píše, ať tam pošlu nějakou divočinu, že už mu v práci padá hlava a že už by potřeboval dovolenou. Tak něco takového jakože ala dovolenkovýho. A když se řekne dovolená a nějaký taneční kousek, tak já si vzpomenu na Bulharsko, kde jsme byli v roce nějak 2017, myslím. A byla to teda parta kluků a já, teda nepředstavujte si žádný prasárničky, byla jsem tam už s tehdejším svým mužem a plus kde tři kamarádi, ale musím říct, že to nabralo jako zajímavý grády, protože přece jenom čtyři kluci a holka, musela jsem potlačit takovou svou ženskou stránku a spíš se stát takovým jedním z kamarádů a nakonec jsem se stala Kristiánem. Takže jako spíš nakonec pět kámošů borců, který si užívali v Bulharsku docela neřízenou dovolenou a tam se objevil hit J Balvin a Willy Willajem s hitem Mi Gente a já myslím, že se to strašně povedlo a strašně mě to baví a hodí mě to vždycky do toho dovolenkového módu. Takže Ivane, doufám, že i tebe potěšíme, spružíme a vás všechny naladíme do totální pohody.

0: Spíš je dost zajímavá novinka Ritual od Icona Pop a Daya, tak pokud jste si ji taky oblíbili a chcete jí dát šanci, tak v Hitparádě 107 Frička pro ní můžete hlasovat, tak ať víme, že se vám líbí. Minutku před půl osmou, tak 19.29, pro vás chystám další muziku a já mám moc ráda kanadskou zpěvačku Carly Rae Jepsen. Takže bude Party for One, doplníme to taky High Tech, I Wanna Dance with Somebody. A těšit se můžete taky třeba na novinku od Kungse a Boys Noise, bude jejich Getaway. Tohle je pro vás připravený, přátelé, po půl osmé, ještě stále můžete diktovat, Freebox pokračuje, no a přesně o půl se jdeme společně podívat na dopravu a počasí.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Dávejte si stále pozor v Adamově v Mírově ulici u křižovatky s Vodní, kde se projíždí jedním pruhem kvůli nehodě. Adamov Mírova ulice u křižovatky s Vodní, taky na dálnici D1, buďte opatrní ve směru od Brna na Prahu. Na 170. kilometru je tam odstavené osobní auto a ještě se tam povalují kusy pneumatiky, tak i na to dávejte pozor. Jinak co se týče Brna, tady už se jede plynule. Měla jsem tu hlášený nějaký zdržení na příjezdu do Brna po dálnici D1 a stále to tady trochu houstne. Pokud jedete ve směru od Prahy na Brno, tak zhruba od Říček ve směru na Brno až po Troubsko je to teď se zdržením zhruba kolem 10 minut. Pak už by to mělo jet celkem plynule. Tak držím palce. Kdybyste měli cokoliv dalšího, tak přihoďte na naši dopravní linku.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: No a s počasím to je tenhle týden takový všelijaký, přece jenom zmrzlíci dostali své přezdívky Bonifác, Servác, Pankrás i Žovka, tak na tyhle dny až do pátku, až v podstatě iž do neděle by mělo být chladněji. Teď máme kolem 15 stupňů, převážně je proměnlivá oblačnost, další dny bude zase zataženo, zítra a v pátek budou potřeba i deštníky, zítra dopoledne budou ojedinělé přeháňky, k večeru se potom zítra objeví i vydatnější srážky, většinu dne bude ale teda zataženo. S teplotami po ránu kolem 8-9 stupňů, přes den maxima do 14. Takhle nějak podobně to bude i v pátek. To mají být teda přeháňky hlavně dopoledne, pak se to odpoledne už vyčasí a bude převážně zataženo. Teplotně ale zůstaneme kolem těch 14 stupňů a to i na víkend, kdy meteorologové slibují stále maxima kolem 14 a přeháňky ty už budou ale jenom ojediněle.
3: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107.

0: Box na Free Radio.
1: Další vzkaz tu máme od Davida, který chce nechat zahrát nějakou zpátečku. Výběr prý nechá úplně na mě. No tak když zpátečka, tak možná tušíte, co u mě padne. Musí to být, ano, Dario G a jeho Carnival de Paris. To já jako hodně můžu a myslím si, že je to přesně to, co se tady k tomu večeru hodí, abychom to ještě pořádně nakopli. No a další hity můžou být i pro vás, jaký chcete, jestli chcete něco rychlejšího, pomalejšího, něco staršího, něco novějšího. Je to opravdu jen a jen na vás, stačí si zavolat 790 107 107, nebo stejně jako David napsat na náš e-mail studio@freeradio.cz nebo do apky, případně do Free Radiovýho Facebooku. Takže tak, přátelé, nám zbývají poslední minutky, tak toho využijte, ať sobě nebo někomu uděláte radost. No a za chvilku, Davide, Carnival de Paris.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Free Radio.

0: Dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: závěr Freeboxu už vítám Karla, ahoj, čau.
1: Ahoj, krásný podvečer tobě a všem, kteří mají naladěno.
0: Nazdárek. Já musím říct, že ty jsi, Karle, rozhodně takovou dobrou inspirací pro pohyb, protože pořád něco děláš, když nejseš na fotbale, tak jsi říkal teďka mě mimo éter, že máš svůj individuální trénink a o něco se tam u sebe doma pokoušíš, což myslím, že je jako nejenom dobrý, že vůbec se něco jako snažíš, ale že do toho jdeš, že si neřekneš, a odpadl trénink, tak já na to kašlu, rozvalím se na gauči, na kanapě a dám si pohodičku, ale fakt jako i ta domácí příprava je důležitá. Tak jak se ti to tam daří? Jako s míčem něco zkoušíš, jo? Kopeš do něčeho a tak.
1: Jo, tak jako víceméně já bych pravdu řekl, asi jenom tak házím balón a válím se po zemi, no.
0: Jo,
1: to... Mně se nechce padat, no tak si skoro už lehnu a pak se tak válím po zemi, no je to, tak je to komediální výstup.
0: Ale to je dobrý, že to je vlastně něco mezi tím kanapy a tou domácí přípravou, tak to máš takový jako akorát, aby tě to nebolelo, ale abys pořád něco dělal. To zní báječně. A ještě k tomu, kdo na tebe kouká, tak má pěkný divadýlko.
1: Jo, no, ale nikoho tady moc nevidím.
0: No, tak.
1: Nějaký špiony, že by tady byli z cizích klubů, anebo že by mě snad sledovali nějaké velkou kluby, no v mojím věku už asi ne.
0: Někdo, že by chtěl obkoukat nějaký nový triky a tipy, jak to ten kluk dělá. Tak ať ti tam hezky zahrajeme i k té tvé přípravě, co to bude.
1: Takže bude to Enrique Iglesias a I Am Freak.
0: Připraveno? A pro koho?
1: No pro tebe a pro všechny, kteří mají naladěno.
0: Perfektní. Moc krát děkujeme tobě, ať se tam hezky válí a budeme se zase někdy těšit. Ahoj, čau.
1: Děkuju, měj se pěkně, ahoj. Enrique Iglesias.

0: Enrique Iglesias s Pitbullem speciálně Karlovi k jeho domácímu cvičení, ať mu to jde, možná i vy zrovna na něčem teďka makáte doma, tak ať vám to jde. A my jdeme za Lukinem. Freebox na Free Radio. A i když jsme tady dneska neměli ve studiu Lukina Bartla, tak jsem ráda, že Freebox uzavřeme s jiným Lukinem. Ahoj, čau.
1: Ahoj. Já vás zdravím všechny posluchače Frýčka, všechny pozitivní lidi a hlavně tebe do studia.
0: Čauvec, ahoj, ty nás zdravíš a máváš z Kraví hory, tak my ti máváme nahoru a vybral jsi úplně luxusní závěr Freeboxu, představ si to.
1: Já jsem vybral písničku od Prodigy, speciálně pro tebe, Smack My Bitch Up.
0: Jo, skvělý, děkuji moc a bude to pro mě, děkuji moc
1: krát. Bude to hlavně pro Lukina, který nám dneska chybí v tom Freeboxu. A pro všechny prostě pozitivně naladěný lidi, pro mě spolubydlícího, pro Robinka, i když mě občas sere, tak mám ho rád a prostě úplně pro všechny, kdo nás poslouchají.
0: Super, tak ať nezlobí ten tvůj spolubydla a pro DJ si pořádně užijte a zapašte na to. Luky, díky za zavolání a druhýmu Lukinovi vzkážu, že jsi ho tak hezky pozdravil. Měj se pěkně, čau.
1: Taky, ahoj, ahoj.
0: Ahoj, tak přátelé, Prodigy, fakt jako jsem nadšená, upřímně, že tímhle to dneska uzavřeme. Před námi pak další kousky, je tu Jacksomy, Rafaela Cara, Pedro, bude třeba Annette Fapo, Wherever I Go, nebo ze starších kousků Miss California z roku 2001. No a teď už ti skvělí, úžasní Prodigy. Já se rozloučím ještě se zmínkou na zítřejší počasí. Přátelé, vemte si deštníky, oblíkněte se zase tepleji, protože po ránu má být sice 7-8 stupňů, ale odpoledne bude jenom 14, bude to takový pořád spíš sichravý. Takže deštníky, teplý oblečení a hlavně frýčko na dobrou náladu. A teď už se Kristýna Kolibová loučí. Já Lukymu strašně moc děkuju za tohle, protože já jdu zpívat. Jsou tu Prodigy!

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
2: Free Radio 107.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.